0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně i mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmem dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta a k čemu existuje vesmír. Co když je to jenom divadlo?

Jan Chvilek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádů s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretenský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Janina zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánr či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podyšvou zraje autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadopanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničku z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím takhle při konci léta, ke strunám prstama přikovaný. Někde tam nad hlavou mi písnička létá, jo, to pak bývá pěkný na dělení.

máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: poslední. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, ahoj.
1: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: chtěl být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
1: A s tou dopravou nepřestane.
0: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
1: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
0: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další soudničky. Uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je... To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky, nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
0: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
1: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
0: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
1: to přijde pěkně draho. No, a na zdraví se to možná taky

0: pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
1: je
0: to, za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme a song se jmenuje Mr. Zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte se.
3: Děkujeme.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy, ne z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím kročit, když ho slyším mistr oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkých mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej.
8: Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
5: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A hleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak, a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili, a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci, a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě, a tak říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě,
2: ne,
1: samozřejmě.
2: Ne.
1: Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v té žádném případě, no ale opravdu ne.
1: Máme
2: to
1: tři.
2: Jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohodle
1: myslel
2: by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek, ano. Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, jo,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno Honzo z Vlkavy.
4: No výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Slyšíme. Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižeňka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Takže mějte krásně, chápci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje, herec to na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám Sagvan Tofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváře, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Bože Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát. Přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko. Koňák jako tohleto povídá, a co děláte, pane Fousek, povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte, jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: A Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynula zhruba tuna ryb. Šternberg získal dotaci na poslední fázi opravy fasády bývalého kláštera. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Hynou hlavně v noci.
2: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
0: Na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli o letošních prázdninách 4 lidé. V celém Česku to ale bylo dohromady 100 lidí. To je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři. Oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
3: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu. A to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod pod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
0: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Zhruba 7 milionů korun získalo město Šternberg na chystanou poslední etapu obnovy fasády bývalého kláštera. Příspěvek dostane z evropských fondů. Vícemluvčí radnice Irena Černocká.
4: Obnova fasády zahrnuje zejména opravu fasádních omítek, obnovu historických štukových prvků a dalších architektonických detailů. Veškeré práce jsou prováděny s důrazem na zachování historického charakteru a památkové hodnoty objektu.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu Češi zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, k večeru má oblačnosti od západu přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19 stupňů Celsia a pované slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 293. kilometru u Dolního újezdu ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 16. září a svátek má dnes Ludmila. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Václav Neckář. Dobré ráno.

0: svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno, na boso už toho letos asi moc nenaběháme, aneb na Ludmily světice obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 16. září, čtvrté na šest a svátek má dnes Ludmila.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Ludmila deštěm obmila, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tu nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Oskava 11 stupňů hlásí Ivana, přeje všem hezké ráno. Šumvald 10 stupňů, to už píše Eva, snídá rohlík s medem, dobrou chuť. Olomouc 12,5 stupně, vzkaz od Báry a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 12 stupňů. Jirka přeje mamince a sestře k dnešnímu svátku a chystá se na klasické domácí práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. A patika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí, probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno. Vyšší návštěvnost během kulturních akcí naopak slabší v období veder. Zhruba tak hodnotí končící letní sezonu správci hradu v Olomouckém kraji. Zatímco na Bouzov a Helvštýn zavítal podobný počet návštěvníků jako loni, hrad Šternberg si o něco polepšil. Co za rozdílnými výsledky stojí, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: My jsme o letních prázdninách evidovali návštěvnost 10 416 návštěvníků.
2: Říká mi na nádvoří státního hradu Šternberg kastelán Dominik Fadrný.
1: Což je nárůst o nějakých 556 lidí oproti vlastně stejnému období v minulém roce.
2: Podle Fadrného za nárůstem stojí reinstalace jednoho z prohlídkových okruhů.
1: Jedná se o druhý prohlídkový okruh ve druhém patře s názvem Rodinný hrad, kde jsme reflektovali poslední šlechtické majitele tohoto zámku, a to Jana Františka Lichtensteina s jeho ženou Lily a čtyřmi malými dětmi.
2: Nejvíce lidí na hrad zavítalo na začátku a konci letních prázdnin. Během tropických veder naopak návštěvníků výrazně ubylo.
1: Jak se teploty přešvihnou přes 30 stupňů, tak doopravdy návštěvníci asi hledají alternativu k návštěvě hradu a zámku, a ten propad byl znatelný, takže ta tropická vedra nám doopravdy nepomáhají s návštěvností.
2: Nižší návštěvnost ve dnech, kdy panovala vedra, potvrzuje i kastelánka státního hradu Bouzov Zuzana Šulcová.
3: Bylo nečekaně prázdné nádvoří, asi se prostě těm lidem nechce v tom vedru absolvovat tu cestu. Oni se sice těší, že se schladí u nás na hradě, ale než sem dojedou, tak je to asi náročné.
2: Celkově byla letní návštěvnost na Bouzově srovnatelná s loňskem. Památku navštívilo zhruba 50 tisíc lidí. Hrad byl vytížený hlavně během kulturních akcí.
3: Bouzovský mumraj, kdy tady vystupují šermíři, tanečnice, odehrávají se tady rytířské turnaje. Měli jsme tu třeba zahajovací koncert Mohelnického folkfestu. Nedaleko se koná festival Hrady.cz, takže to nám taky přivede návštěvníky.
2: Podobnou zkušenost mají i na Helvštíně, říká kastelán Jan Lauro.
4: Ten poslední týden, kdy začalo kovářské fórum a na něj navázalo mezinárodní setkání uměleckých kovářů, a když to vezmeme kolem a kolem, tak za ten poslední srpnový týden přišlo zhruba 10% celkové roční návštěvnosti.
2: Na Helvštín zavítalo o prázdninách zhruba 35 tisíc lidí, což je ve srovnání s loňskem podobné. Pokles ale správci památky zaznamenali od začátku sezóny do konce srpna, a to kvůli rekonstrukci příjezdové cesty.
4: Na Helvštín se jezdilo takovou lesní zkratkou a my jsme registrovali tady velké ztráty především v zájezdových autobusech a v těch školních a jiných výletech. Tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
2: Od začátku sezóny do konce srpna klesla návštěvnost také na Bouzově. Naopak na Šternberském hradě zaznamenali nárůst. Ze Šternberka Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. V Olomouckém kraji se povodně dotkly hlavně Jesenicka a Šumperska. Celkové pojištěné škody v celém Česku pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Policie vyloučila cizí zavinění úmrtí staršího muže, jehož bezvládné tělo našel chodec v pondělí ráno v Kolářových sadech v Prostějově, sdělil to policejní mluvčí Libor Hejtman. S ohledem na pozůstalé policie další podrobnosti k případu nezveřejnila. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. října po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Sport. Olomoučtí hokejisté dnes vstoupí do nové sezóny Extraligy. V 18 hodin hrají v Plech aréně se Spartou Praha. Už v úterý se utkali Karlovy Vary s Třincem a prohráli 0-2. V Maxalize má dnes Přerov na programu od 18 hodin domácí zápas s Chomutovem. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až oblačno, k večeru má oblačnosti přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor stále na dálnici D1 na 293. kilometru u Dolního újezdu ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den 2 minuty po půl šesté při Dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, je 16. září, svátek má Ludmila. Co říkají pranostiky pro dnešní den? Tak Ludmila, patronka česká, po létu se stýská. Zemědělci a zahrádkáři, pozor, svatá Ludmila medu do řepy nalila, a svatá Edita pilně podmítá. No a jak bude? Svatá Ludmila ráda přináší vítr, déšť a nepohodu, na Ludmily světice obouvej již střevíce. No a ještě jedna pranostika. Svatá Ludmila deštěm obmila. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 16. zářijového rána, je tady středa, svátek má Ludmila a za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatá Edita pilně podmítá, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Dobré ráno z Vidnavy přeje Alois a hlásí 13 stupňů. Děkuji. Jeseník také 13 stupňů. Tolik naměřila Dáša, zdraví z práce a vaří si extra silnou kávu na probuzení, tak ať pomůže. A Olomouc Chválkovice 11 stupňů, trochu mlhavo, to už je vzkaz od Davida.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, 2 nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Z místa.
3: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. We'll be right back.

0: Kdy hledáme signál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
2: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabérům, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. Krajský soud v Olomouci dnes bude řešit odvolání v případu krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Krajský soud v Olomouci dnes bude řešit odvolání v případu krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Hejtmanství podpoří bytovou výstavbu v malých obcích. Senioři z Přerova budou mít nové zázemí pro volnočasové aktivity. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Loňskou krádeží měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku se dnes bude zabývat Krajský soud v Olomouci. Přerovský okresní soud v případu v červenci potrestal trojici mužů nepodmíněnými tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Všichni se proti tomu odvolali, uvedl už dřív mluvčí Krajského soudu v Ostravě Jaromír Parobek.
5: Odvolání podali Martin Mirga, Nikola Mirga i Jan Ištok. V případě Martina Mirgy a Nikolase Mirgy bylo podáno odvolání uplatňující veskrze procesní námitky a v případě Jana Ištoka tento se odvolal proti trestu a do výroku o náhradě škody.
4: Nový dotační program zaměřený na podporu bytové výstavby v malých obcích vypíše příští rok vedení Olomouckého kraje. Příspěvky budou určené vesnicím do 1 000 obyvatel. Na dotace hejtmanství plánuje vyčlenit 30 milionů korun. Jedna obec bude moct získat až 3 miliony. Více náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
6: Co jsou podporované aktivity? Takže rekonstrukce obecních bytových domů, revitalizace nevyužívaných objektů, takzvaných brownfieldů pro bydlení, demolice nevyhovujících staveb s následnou výstavbou nových obecních bytů.
4: Vedení Přerova bude investovat do nového zázemí pro volnočasové aktivity seniorů. Dělníci ho vybudují ve vile v ulici Velká Dláška. Rekonstrukce budovy vyjde na víc než 9 milionů korun, uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
7: Pro seniory chceme vytvořit důstojné zázemí přímo ve městě. Nabídne prostor pro vzdělávání, společenská setkávání i smysluplné trávení volného času a přispěje k tomu, aby se naši seniori cítili aktivní součástí veřejného života.
0: Sport.
4: Česká mužská volejbalová reprezentace neuspěla v souboji s úřadujícími mistry světa. Český tým prohrál s domácí Itálií na evropském šampionátu 1-3. Přímo v hale Pala Paniny hodnotil zápas smečař Lukáš Vašina.
8: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
0: Počasí.
4: Na střední Moravě čekáme ráno ještě většinou skoro jasno, ojediněle s mlhami, dopoledne pak ale začne přibývat oblačnosti, k večeru bude postupně až zataženo. Později večer a v noci se přidají přehánky nebo déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržení čekejte v těchto dnech v Hranicích na silnici 47 v Bělotínské ulici. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na 2 pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem doma zahájil období nošení ponožek a papučí, no jsem zvyklý chodit na boso, ale neletní ranní a večerní teplota si už vynutila změnu, tak se dobře oblékejme, ať se nenachladíme. O počasí více, do půl hodiny z meteorologie. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, psali o stromech a v ulicích Olomouce a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jiří Korn a právě teď bude zpívat Petr Muk. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:15. Dobré ráno. Mnoho stromů rostlo před 100 lety v ulicích Olomouce, mnohé z nich zmohutněly natolik, že začínaly vadit místním obyvatelům. Rozepsali se o tom redaktoři novin v polovině září roku 1926. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Čtenáři se z novin dozvěděli, že stromořadí v Olomouci zmohutnělo natolik, že místo ozdoby se stalo překážkou, že zabraňuje přístupu světla, slunce a vzduchu do bytů, které měly navíc problémy s vlhkostí. Městská rada proto ustavila zvláštní komisi, která v celém Olomouci prohlédla stav stromořadí a kde toho bylo potřeba, učinila návrhy na vykácení alejí, které měly nahradit nové ozdobné stromy. Jednalo se především o alej směrem k hlavnímu nádraží a některé aleje na úřední čtvrti a nové ulici. Novináři upozorňovali, že veřejnost nemusí mít strach z toho, že budou vykáceny všechny aleje, jak se na některých místech mylně uvádělo, poněvadž komise se zaměřila jen na taková místa, kde skutečně stromy překážejí anebo kde nejsou pěkně vzrostlé.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady středa 16. září a svátek má dnes Ludmila. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Ludmila deštěm obmila, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohuňovice mírně mlhavo, 11 stupňů, ale vypadá to na sluníčko, napsala Jana. Uničov 10,5 stupně hlásí Helena a Pavel z Horní Lipové má na teploměru 12 stupňů. A chystá se k lékaři. Tak držím palce, ať slyšíte jen dobré zprávy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po 4leté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit. Může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nechtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V ostrém provozu už funguje represivní radar v Mohelnické ulici v Uničově. Informovalo o tom vedení radnice na městském webu. Zařízení měří rychlost poblíž křižovatky s ulicemi Dukelská a Generála Svobody. Původně bylo umístěné u silnice v nedaleké obci Žilechovice. Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn, řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Počtátu spadla 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Na náměstí Osvobození v Zábřehu začnou v 8 hodin ráno farmářské trhy. Návštěvníci si můžou ve stáncích koupit regionální potraviny, produkty z bylin a rukodělné výrobky. Sport. Fotbalisté Sparty dnes vstoupí na hřiště Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Počasí. V Olomouckém kraji teď bude většinou skoro jasno, dopoledne pak ale začne přibývat oblačnosti, k večeru čekejte postupně až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 293. kilometru u Dolního Újezdu ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Komunální a doplňovací senátní volby se blíží. V Olomouci už začalo povinné školení členů volebních komisí. Jak probíhá, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Chystají se na ně i volební komisaři. Projít musí povinným školením, na kterém se dozví, jak podle pravidel připravit hlasovací místnost, používat čtečku elektronického občanského průkazu nebo správně sčítat hlasy voličů. Jedno z prvních školení v Česku bylo v Olomouci.
1: Dobré ráno, milé dámy, vážení pánové.
2: Tajemník olomouckého magistrátu Marek Černý se rozhlíží po zaplněném hlavním pavilonu výstaviště Flora. Do 96 volebních okrsků se přihlásilo 884 komisařů, z toho 288 musí proškolit.
3: Já jsem zapisovatelka, jmenuji se Iveta Palkovičová. Úkolem je vlastně dohlédnout na to, aby všechny doklady, které budeme předkládat, aby byly správně vyplněné, zajistit hladký průběh voleb.
4: Vy jste předsedkyně?
5: Ano, Lucie Kalmanová.
4: A co dělá předsedkyně? Jenom dohlíží, kontroluje?
5: Je to v podstatě tak, když i ostatní členové ta komise něco neví, tak ten předseda by měl v podstatě vědět všechno.
4: Když si ale předseda neví rady, co dělá?
5: Pak jde za paní zapisovatelkou.
4: A máte přítele na telefonu?
5: Ano, samozřejmě, na magistrátu máme kontakty, kam můžeme volat, když máme nějaký problém.
2: Obě ženy jsou pravidelně u voleb už desítky let, mají tudíž i hodně zážitků. Pravidelně se ale těší na jednoho voliče kovbojského střihu.
3: Chodí nám pravidelně do volební komise pán, který se obléká jako kovboj. Čekáme na něj, protože dostaneme přednášku o tom, jak se vrátil z Ameriky a jak je to v Americe, jak je to tady.
4: Kovboj, to si představují nějaký klobouk?
3: Boty, vesta a čekali jsme se, jestli na něj nečeká před volební místnosti kůň, tak...
4: Dívali jste se, jestli tam náhodou koník není?
3: Vždycky si říkáme, půjdeme se podívat, ale nikdy nám to nevyšlo.
2: Podle školitelky Aleny Daubnerové z olomouckého magistrátu je práce komisařů, zvlášť u sčítání hlasů v komunálních volbách, velmi náročná. Jen hlasovací lístek má v Olomouci oboustranný formát A1.
6: Musí dávat nejvíc pozor právě na ty jednotlivé křížky, aby některý z nich neopomněli. Protože každý volič v Olomouci, teda 45 hlasů, protože si může vybrat 45 členů toho zastupitelstva. Takže kdyby některý opomenuli, tak by to byla velká škoda.
2: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Tak teď zpočátku ještě bude většinou skoro jasno. Jen výjimečně se někde v údolích ještě můžou vyskytovat mlhy. Už v průběhu dopoledne začne od západu přibývat oblačnost, k večeru se může někde i zatáhnout. No a v průběhu pozdního večera a noci se potom přidají přehánky nebo déšť, který může být lokálně i intenzivnější, nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia. A vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne zesílí a bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: A pojďme se ještě podívat na noc a zítřejší den, co nás čeká.
2: Noc bude zatažená s deštěm, který může být přechodně i intenzivnější, ojediněle nelze vyloučit ani bouřku. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 7 stupni Celsia. A vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu s tím, že v průběhu noci se bude měnit na severozápadní. Pardon. Ve čtvrtek ráno bude zataženo ještě někde s doznívajícím deštěm. V průběhu dne očekáváme i nadále zvětšenou oblačnost. Výjimečně se může vyskytnout přehánka. Večer by se mělo prakticky vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný severozápadní až západní mezi 2 až 5 metry za sekundu s tím, že k večeru zeslábne.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Ruce před hrudníkem drží židli. Lokty mírně pokrčené. S nádechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu. Ruce stále před hrudí. Opakujeme levou nohou. Celý cvik provádíme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Degustátoři hodnotili na olomouckém výstavišti destiláty v soutěži Flora Košt. Olomoučtí hokejisté dnes vstoupí do extraligy. Bude postupně přibývat oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Více mluvčí města Lenka Jedličková.
2: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
1: Vedení státního podniku Diamo doteď neuzavřelo smlouvu s firmou, která bude pokračovat v obnově území u Hustopečí nad Bečvou. Loni v únoru tam vykolejil vlak převážející toxický benzen. Původně podnik avizoval, že vítěze tendru oznámí v srpnu. Aktuální situaci popisuje mluvčí Tomáš Indrej.
3: Jeden z účastníků řízení podal v zákonné lhůtě návrh k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O jeho podání ale neinformoval zadavatele veřejné zakázky, tedy Diamo. S ohledem na judikaturu nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚHOS. Je důležité zdůraznit, že sanační práce v lokalitě se nezastavily.
1: Více než 300 vzorků ovocných pálenek přihlášených do tradiční soutěže Flora Košt v úterý hodnotili degustátoři na olomouckém výstavišti. Kromě tradičních destilátů ochutnali pálenky z malin, jahod nebo fíků. Mezi degustátory z brněnské Mendlovy univerzity, Unie destilatérů nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo i několik žen.
4: Z Brna přijela Eva Rosnáková.
5: Studuji zahranickou fakultu a věnuju se jakoby zpracovatelské technologii.
4: Komisaři anonymně posuzovali podle 50-bodového systému například čistotu, intenzitu, harmonii chuti a vůni pálenek. Vzorky někteří degustátoři ani nepijí. Hladina alkoholu je ale individuální věc, potvrdil předseda komise Josef Balík z Mendlovy univerzity.
6: Záleží nejenom od toho, kolik toho vypije, ale jaká je konstituce. Obecně většina profesionálních degustátorů vyplivuje, tak to nebude nijak významné, ale určitě se nedá řídit.
4: Vítěze Flora Koštu vyhlásí organizátoři výstavy Flora v sobotu 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
1: Začala nová extraligová sezóna. Úspěšně ji zahájili hokejisté Třince, kteří vyhráli 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. Olomouc se utká od 18 hodin v Plech aréně se Spartou Praha.
0: Počasí.
1: Ráno čekejte na střední Moravě, většinou skoro jasno, ojediněle s mlhami, odpoledne pak ale začne přibývat oblačnosti, k večeru bude postupně až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici z Pískova na Klopinu na Olomoucku. Kvůli stavebním pracím je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Tady středa, jsme v polovině pracovního týdne. Teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu, tak máte-li na něj nějaké plány, držím palce, ať vyjdou. Do čtvrt hodiny budeme mít pro vás řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Honza Nedvěd a právě teď bude zpívat Anna K. Dobré ráno.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45, dobré ráno, dobrou chutě, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Užíváme si období, kdy sklízíme výpěstky na našich

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 16. září, čtvrtek na 8 a svátek má dnes Ludmila.
1: Počasí.
0: Ranostika říká svatá Ludmila deštěm obmila. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Břeťa ze Štítů napsal, velká oblačnost, mlha 7 až 10 stupňů, vítr od 7 do 25 km za hodinu a vlhkost 70%. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, skoro jasno a zatím klid. No, zdraví Naďa. Honza z Písečné, dnešní ráno je zde příjemné, sluníčko se ukázalo, teploměr ukazuje 12 stupňů, větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 98%. Ranní procházku pro pečivo a na zahrádku pustit slepice jsem provedl, tak můžeme zasednout ke snídani. Dobrou chuť!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji děna vedlivý.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám to pustil?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. No, slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Nový dotační program zaměřený na podporu bytové výstavby v malých obcích vypíše příští rok vedení Olomouckého kraje. Příspěvky budou určené vesnicím do 1 000 obyvatel. Na dotace hejtmanství plánuje vyčlenit 30 milionů korun. Jedna obec bude moct získat až 3 miliony, řekl to náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD. Policie vyloučila cizí zavinění úmrtí staršího muže, jehož bezvládné tělo našel chodec v pondělí ráno v Kolářových sadech v Prostějově, sdělil to policejní mluvčí Libor Hejtman. S ohledem na pozůstalé policie další podrobnosti k případu nezveřejnila. V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ní za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby. Sport. Po Prostějovu a pražské Spartě postoupili do osmifinále MOL Cupu další dva týmy. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec vyhrál ve Vlašimi 2-0. Počasí. V Olomouckém kraji teď bude většinou skoro jasno, dopoledne pak ale začne přibývat oblačnosti, k večeru čekejte postupně až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 55 v ulici Velké Novosady v Přerově. V obou směrech je na mostě přes Bečvu kvůli pracím údržby uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme návštěvnost hradů v Olomouckém kraji. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Vyšší návštěvnost během kulturních akcí, naopak slabší v období veder. Zhruba tak hodnotí končící letní sezónu správci hradů v Olomouckém kraji. Zatímco na Bouzov a Helvštín zavítal podobný počet návštěvníků jako loni, hrad Šternberg si o něco polepšil. Co za rozdílnými výsledky stojí, zjišťovala reportér Sabina Millerová.
1: My jsme o letních prázdninách evidovali návštěvnost 10 416 návštěvníků.
2: Říká mi na nádvoří státního hradu Šternberg kastelán Dominik Fadrný.
1: Což je nárůst o nějakých 556 lidí oproti vlastně stejnému období v minulém roce.
2: Podle Fadrného za nárůstem stojí reinstalace jednoho z prohlídkových okruhů.
1: Jedná se o druhý prohlídkový okruh ve druhém patře s názvem Rodinný hrad, kde jsme reflektovali poslední šlechtické majitele tohoto zámku, a to Jana Františka Lichtenštejna s jeho ženou Lily a čtyřmi malými dětmi.
2: Nejvíce lidí na hrad zavítalo na začátku a konci letních prázdnin. Během tropických veder naopak návštěvníků výrazně ubylo.
1: Jak se teploty přešvihnou přes 30 stupňů, tak doopravdy návštěvníci asi hledají alternativu k návštěvě hradu a zámku a ten propad byl znatelný, takže ta tropická vedra nám doopravdy nepomáhají s návštěvností.
2: Nižší návštěvnost ve dnech, kdy panovala vedra, potvrzuje i kastelánka státního hradu Bouzov Zuzana Šulcová.
3: Bylo nečekaně prázdné nádvoří. Asi se prostě těm lidem nechce v tom vedru absolvovat tu cestu. Oni se sice těší, že se schladí u nás na hradě, ale než sem dojedou, tak je to asi náročné.
2: Celkově byla letní návštěvnost na Bouzově srovnatelná s loňskem. Památku navštívilo zhruba 50 tisíc lidí. Hrad byl vytížený hlavně během kulturních akcí.
3: Bouzovský mumraj, kdy tady vystupují šermíři, tanečnice, odehrávají se tady rytířské turnaje. Měli jsme tu třeba zahajovací koncert Mohelnického folkfestu. Nedaleko se koná festival Hrady.cz, takže to nám taky přivede návštěvníky.
2: Podobnou zkušenost mají i na Helvštíně, říká kastelán Jan Lauro.
4: Ten poslední týden, kdy začalo kovářské fórum a na něj navázalo mezinárodní setkání uměleckých kovářů, a když to vezmeme kolem a kolem, tak za ten poslední srpnový týden přišlo zhruba 10% celkové roční návštěvnosti.
2: Na Helvštín zavítalo o prázdninách zhruba 35 tisíc lidí, což je ve srovnání s loňským podobné. Pokles ale správci památky zaznamenali od začátku sezóny do konce srpna, a to kvůli rekonstrukci příjezdové cesty.
4: Na Helvštín se jezdilo takovou lesní zkratkou a my jsme registrovali tady velké ztráty především v zájezdových autobusech a v těch školních a jiných výletech. Tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
2: Od začátku sezóny do konce srpna klesla návštěvnost také na Bouzově. Naopak na Šternberském hradě zaznamenali nárůst. Ze Šternberka Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 16. zářijového rána, je středa a svátek má dnes Ludmila.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatá Edita pilně podmítá, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. V Žárové je pole jasno, vítr nefouká a při východu slunce ukazuje teploměr 10 stupňů, napsal Tonda. Bohdíkov pole jasno 11 stupňů, bez větří, to už píše Vlaďka. Do Loplazy u Nezamyslic 12,5 stupně, vlhkost 86%. Dnes budu zakládat kvas na Hruškovici, napsal Miroslav. Ať se vše vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě nová CDčka budeme poslouchat pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem. Takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Už od 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Penčice najdeme na Přerovsku v příjemné krajině kopců, ovšem nějak vysokých. Se rozkládá vesnice, která uchvátí zajímavým kostelem, bohatou sochařskou výzdobou i historií. A právě tam nás dnes pozve Mirek Kobza v 9:45. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audio archivu v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Radnice ve Šternberku získala dotaci na poslední fázi opravy fasády bývalého kláštera. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Jirka, uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomoucký soud bude řešit odvolání v případu krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Šternberg získal dotaci na poslední fázi opravy fasády bývalého kláštera. Čeští volejbalisté podlehli na evropském šampionátu mistrům světa z Itálie. Dnes bude postupně přibývat oblačnosti a teploty do 26 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Loňskou krádeží měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku se už za chvíli bude zabývat krajský soud v Olomouci. Přerovský okresní soud v případu v červenci potrestal trojici mužů nepodmíněnými tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Všichni se proti tomu odvolali, uvedl už dřív mluvčí krajského soudu v Ostravě Jaromír Parobek.
4: Odvolání podali Martin Mirga, Nikolas Mirga i Jan Ištok. V případě Martina Mirgy a Nikolase Mirgy bylo podáno odvolání uplatňující veskrze procesní námitky a v případě Jana Ištoka tento se odvolal proti trestu a do výroku o náhradě škody.
3: Na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli o letošních prázdninách 4 lidé. V celém Česku to ale bylo dohromady 100 lidí. To je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů. Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Zhruba 7 milionů korun získalo město Šternberg na chystanou poslední etapu obnovy fasády bývalého kláštera. Příspěvek dostane z evropských fondů, více mluvčí radnice Irena Černocká.
5: Obnova fasády zahrnuje zejména opravu fasádních omítek, obnovu historických štukových prvků a dalších architektonických detailů. Veškeré práce jsou prováděny s důrazem na zachování historického charakteru a památkové hodnoty objektu.
2: Sport.
3: Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy nestačila na domácí Itálii a prohrála 1-3. Extrémní kvalitu a skvěle propracovanou obranu mistrů světa vyzdvihl trenér českého týmu Jiří Novák.
6: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli a to nefungovalo.
3: Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu zápasem proti Slovinsku. Utkání začne ve 21 hodin.
2: Počasí.
3: Ráno ještě čekejte na střední Moravě, většinou skoro jasno, ojediněle s mlhami, dopoledne pak ale začne od západu přibývat oblačnosti, k večeru bude postupně až zataženo. Později večer a v noci se přidají přehánky nebo déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17 a povane slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na D46 na 28. kilometru za Držovicemi ve směru na Olomouc. Hlásíte nám tam předmět na vozovce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Chystáte se dnes pracovat na zahradě? No v tom případě, ať se daří. Sousedka sekala včera trávu na zahradě a do toho její manžel na ní z domu volal: prosím tě, kdy už budeš dělat ten oběd? Tak pánové, buďme opatrní s některými otázkami v nesprávnou chvíli. Jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď pro nás bude mít za chvíli Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo?

0: území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po čtvrt na devět. Dobré ráno, je tady středa 16. září a svátek má dnes Ludmila.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Ludmila deštěm obmila. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Zdena z Holubic napsala, u nás je 12 stupňů, sluníčko svítí, vypadá to na pěkný den. Budu dělat obložené chlebíčky, žehlit prádlo, hrabat a vyvážet posečenou trávu. Bohuňovice slunečno, 14 stupňů, to už napsala Jana, která stihla po ránu nakoupit. A u Ničov 13 stupňů, píše Helena, ta bude sbírat hrušky a zavařovat je.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Chystají se na ně i volební komisaři. Projít musí povinným školením, na kterém se dozví, jak podle pravidel připravit hlasovací místnost, používat čtečku elektronického občanského průkazu nebo správně sčítat hlasy voličů. Jedno z prvních školení v Česku bylo v Olomouci.
1: Dobré ráno, milé dámy, vážení pánové.
2: Tajemník olomouckého magistrátu Marek Černý se rozhlíží po zaplněném hlavním pavilonu výstaviště Flora. Do 96 volebních okrsků se přihlásilo 884 komisařů, z toho 288 musí proškolit.
3: Já jsem zapisovatelka, jmenuji se Iveta Palkovičová. Úkolem je vlastně dohlédnout na to, aby všechny doklady, které budeme předkládat, aby byly správně vyplněné, zajistit hladký průběh voleb.
4: Vy jste předsedkyně?
5: Ano, Lucie Kalmanová.
4: A co dělá předsedkyně? Jenom dohlíží, kontroluje?
5: Je to v podstatě tak, když i ostatní členové ta komise něco neví, tak ten předseda by měl v podstatě vědět všechno.
4: Když si ale předseda neví rady, co dělá?
5: Pak jde za paní zapisovatelkou.
4: A máte přítele na telefonu?
5: Ano, samozřejmě, na magistrátu máme kontakty, kam můžeme volat, když máme nějaký problém.
2: Obě ženy jsou pravidelně u voleb už desítky let, mají tudíž i hodně zážitků. Pravidelně se ale těší na jednoho voliče kovbojského střihu.
3: Chodí nám pravidelně do volební komise pán, který se obléká jako kovboj. Čekáme na něj, protože dostaneme přednášku o tom, jak se vrátil z Ameriky a jak je to v Americe, jak je to tady.
4: Kovboj, to si představují nějaký klobouk?
3: Boty, vesta a říkali jsme si, jestli na ně nečeká před volební místnosti kůň, tak...
4: Dívali jste se, jestli tam náhodou koník není?
3: Vždycky si říkáme, pojdeme se podívat, ale nikdy nám to nevyšlo.
2: Podle školitelky Aleny Daubnerové z olomouckého magistrátu je práce komisařů, zvlášť u sčítání hlasů v komunálních volbách, velmi náročná. Jen hlasovací lístek má v Olomouci oboustranný formát A1.
6: Musí dávat nejvíc pozor právě na ty jednotlivé křížky, aby některý z nich neopomněli, protože každý volič v Olomouci, teda 45 hlasů, protože si může vybrat 45 členů toho zastupitelstva. Takže kdyby některý opomenuli, tak by to byla velká škoda.
2: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V ostrém provozu už funguje represivní radar v Mohelnické ulici v Uničově. Informovalo o tom vedení radnice na městském webu. Zařízení měří rychlost poblíž křižovatky s ulicemi Dukelská a Generála Svobody. Původně bylo umístěné u silnice v nedaleké obci Želechovice. Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn, řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Počtátu spadla 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Na náměstí Osvobození v Zábřehu začaly farmářské trhy. Návštěvníci si můžou ve stáncích koupit regionální potraviny, produkty z bylin a rukodělné výrobky. Trhy potrvají do 16 hodin. Sport. Olomoučtí hokejisté dnes vstoupí do nové sezóny Extraligy. V 18 hodin hrají v Plech aréně se Spartou Praha. Už v úterý se utkali Karlovy Vary s Třincem a prohráli 0-2. V Maxalize má dnes Přerov na programu od 18 hodin domácí zápas s Chomutovem. Počasí. V Olomouckém kraji teď bude většinou skoro jasno, dopoledne pak ale začne přibývat oblačnosti. K večeru čekejte postupně až zataženo. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor stále na dálnici D46 na 28. kilometru za Držovicemi ve směru na Olomouc. Na vozovce jsou rozházené předměty.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli se vydáme na dálnici D46. Výše zmiňovaných Držovicích projíždí řidiči s úžením. Podrobnosti za malou chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Teď se vydáme na dálnici D46, v Držovicích projíždí řidiči zúžením. Podrobnosti nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na dálnici D46 ve směru z Prostějova na Olomouc projíždí řidiči v Držovicích zúžením. Aktuálně tady pracujeme na opravě mostní římsy, která vyjde na víc než 2 miliony korun. Práce potrvají ještě zhruba 3 týdny. Komunikaci pod mostem bude nutné po dobu demolice dosluhující římsy krátkodobě zcela uzavřít. Objízdná trasa povede přes nejbližší mimoúrovňovou křižovatku Prostějov centrum.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatá Edita pilně podmítá. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Kouty nad Desnou 12,5 stupně. Hlásí Honza, který bude zavařovat švestky, tak ať všechny sklenice chytí. Červená voda 14 stupňů, to už píše Eva, a zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 15 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc a jsou 8:45. Dobré ráno, je 16. září a svátek má Ludmila. Co říkají pronostiky pro dnešní den, tak Ludmila, patronka česká, po létu se stýská. Zemědělci a zahrádkáři, pozor, svatá Edita pilně podmítá a svatá Ludmila medu do řepy nalila. Jak bude? Svatá Ludmila ráda přináší vítr, déšť a nepohodu. Na Ludmily světice obouvejíš střevíce. A ještě jedna pranostika. Svatá Ludmila deštěm obmila. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 9 hodin. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli nízkému průtoku uhynula zhruba tuna ryb. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji příjemnou a usměvavou středu.

0: stát.
1: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stwór a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V řece Moravě v Olomouci uhynula zhruba tuna ryb. Hejtmanství podpoří bytovou výstavbu v malých obcích. Nízkopříjmové rodiny můžou od této chvíle žádat o příspěvek na kroužky pro děti. Dnes bude postupně přibývat oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí, hynou hlavně v noci.
4: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantní kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
3: Nový dotační program zaměřený na podporu bytové výstavby v malých obcích vypíše příští rok vedení Olomouckého kraje. Příspěvky budou určené vesnicím do 1 000 obyvatel. Na dotace hejtmanství plánuje vyčlenit 30 milionů korun. Jedna obec bude moct získat až 3 miliony. Více náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
5: Co jsou podporované aktivity? Takže rekonstrukce obecních bytových domů, revitalizace nevyužívaných objektů, takzvaných brownfieldů pro bydlení, demolice nevyhovujících staveb s následnou výstavbou nových obecních bytů.
3: Právě od této chvíle se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujeme kroužky dětem. Mají tak možnost získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz.
6: Sport.
3: Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Priske.
7: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací, a to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
3: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v 18:45.
2: Počasí.
3: V Olomouci je teď obloha skoro jasná, ještě dopoledne, ale začne na střední Moravě od západu přibývat oblačnosti, k večeru bude postupně až zataženo. Později večera v noci se přidají přeháňky nebo déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor, pokud teď pojedete po dálnici D35 od Olomouce až k Lošticím. V obou směrech probíhají na několika místech postupně opravy svodidel a také údržbové práce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jeden divadelní kec, tedy co by taková nová zkratka, na kterou si prý máme zvykat, propojení divadla Filharmonie, řemesel, vzdělávání, slavnostně otevřeno bylo na konci srpna letošního roku centrum zvané kec, tedy kulturně edukační centrum Moravského divadla, tam vás vezveme. Ale také třeba do prostřed 60. let, do první zmínky, ano, v nealkoholické rozhlasové vinárně u Pavouka, zmínky o Jarovi Da Cimrmanovi. Kdo to tehdy byl? Asi ne ten, kterého známe dnes. No a taky jedno druidské představení v Jeseníkách. Nejenom tato kulturní představení ve zkratce a v pozvánkách vás čekají v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 16. září.

0: Jarové, bude první zmínka o Jarovi Cimrmanovi, bude divadelní kec Nový prostor v Olomouci a teď budou také hokejisté HC Olomouc. Ti vstupují do nové extraligové sezóny už tradičně s nejnižším rozpočtem v celé té extralize, ale netradičně také s velmi omlazeným kádrem, mančatem, mužstvem. Několik dlouholetých stálic klub opustilo a na jejich místa přibyli draví mladíci, kteří touží dokázat, že v extralize v hokeji mají své místo, i když v jiných týmech by ho hledali spíš stěžka.
1: Kluků, kteří tam byli hodně přes 30, už bylo poměrně dost a bylo potřeba ten kádr omladit, a tak během těchto dvou let jsme se to snažili provést tu přestavbu.
2: Za ty dva roky je to hodně, no, je to 80% manšaftu skoro a musí se to učesat, máme teďka hodně mladých kluků, je to hodně takový lítavý, ale zase energický, takže když tu energii dostaneme správným směrem, tak si myslím, že by to mohlo být platné. Ta rozlítanost tam je cítit, no.
3: Popisují generační obměnu olomouckého kádru generální manažer Erik Fürst a brankář Matěj Machovský. A jejich slova už přímo na obraz hry na ledě přenáší i nový hlavní trenér Petr Fiala. Nižší průměrný věk by sebou totiž přirozeně měl přinést větší rychlost, živelnost a lepší pohyb.
4: Máme takovou představu my a já doufám, že

0: byl, ale to jsme brali, že je dobré pro klub a po všech těch stránkách. Výkonnost, peníze, to patří k sobě.
1: A právě finance jsou v Olomouci to největší téma. Zatímco v mnohem movitějších klubech majitelé či manažeři obrazně otevřou měšec, Nahané musí pracovat s nejnižším rozpočtem v lize a místo tučného konta nabízí nadějným hráčům spoustu času na ledě, potenciální možnost růstu a naději na průlomovou sezónu, což platí téměř u všech příchozích.
2: To děláte tak, na co si můžete dovolit a každopádně požadavky vždycky rostou, nebo respektive ten agent se snaží pro toho hráče sehnat podmínky vždycky nejlepší, ale je to o tom, kam se společnýma silama dostaneme, buď to se někde zhodneme, nebo ne.
1: Přibližuje generální manažer Erik Fürst. A zatímco kádr se radikálně obměnil a skoro o rok v průměru omladil, dvě věci jsou v Olomouci konstantní. Jednou z nich je léta neměný stařičký stadion a tím pádem i nižší komfort pro diváky a menší možnosti pro potenciální partnery. A druhá je fakt, že obecná i odborná veřejnost rok co rok pasuje kohouty na baráž, ačkoliv i za posledních 11 sezon hráli jen jednou.
0: Já jsem to přestal už před pár lety sledovat, protože se to opakuje, ten scénář. Vždycky jsme mezi těmi, co ty baráži budou nebo už rovnou spadnou. Jednou teda se trefili, to jsme bohužel v té baráži byli, ale jinak si troufám říct, že vždycky se tomu vyhnem docela, nechci říct v pohodě, ale prostě se tomu vyhnem, že to není o chlup, ale že tam opravdu nějaký ten ústup je a je tam i ty předkola play-off.
1: Doplnil s lehkým úsměvem hlavní trenér Petr Fiala, který se na lavičku jako aktivní kouč vrací poprvé od listopadu 2019, kdy skončil jako trenér Komety Brno. Od té doby pracoval jen jako videotrenér. S kolegou koučem Petrem Svobodou by měli mít rovnocenné role. I to je v Olomouci pro další sezónu novinkou. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dvě nová CDčka budeme poslouchat pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Forehand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vánoce v duši, chladná mlhavá rána ovšem. No a v Čechách dřív, na Moravě prý během dne, večera, noci a zpočátku zítřka žádné slunce. Dneska teplý, horký, letní, baboletní den, ale přijdou srážky, přijde závlaha. 9.24, zatím pěkné, zatím dobré dopoledne, 16. zářijové. No a 16. září, ovšem zpátky v čase, roku 1966. Původně to byl naivní sochař, taky trošku řidič parního válce. Nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování vlastně nejenom českého divadla, ale českého velikána, fenoménu a největšího Čecha. Přesně před 60 lety se v éteru poprvé ozvalo jméno Jára Cimrman. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu s názvem Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Už na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psané Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem, zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tak výborně, kluci, to byla skvělá hudba na honění zločinců, to vždycky říkal Bruce Willis, tedy českým hlasem Lexi Piška. Tuším, že to Moonlightingu, Měsíčním svitu se Sybil Shepherdovou. Ano, to už je samozřejmě trošku retro, ale hlášky páně Willisovi, tedy v podání u nás Alexe Piška, si můžeme připomenout dneska po 13. hodiny, jak víte, možná z pozvánek Alexej Piško, nejenom hlas Bruce Willise, což je teď trošku smutná konotace, ale připomeneme si ho po 13. hodině v pořadu Alex a host. No a pak by nezbývalo, než otočit prstenem a v 16 hodin se třeba spojit živě s karlínským studiem a Honzíkem z Arabely. To se nikdo nedoví, že mu tak pořád říkáme. Honzík Arabely, Ondřej Kepka dneska po 16. hodině v Humoriádě, také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A za chvilku možná ještě dnes vhodné koupání. Zkontrolujeme Penčice, nejenom koupaliště. Včera šel tak sám, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.

0: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Možná to baví, to nevzdává, Never Gonna Give You Up je písnička taky o nevzdávání, zase v lásce, ve vztazích, Rick Astley z 80. let. A už je tu 9:43. Tak bychom mohli pro jistotu ale vždycky otestovat, jestli nemají zavřeno, o víkendu tak již měli. Ale do Penčic se samozřejmě jezdí na koupák, ale zdaleka nejen Penčice najdeme na Přerovsku v příjemné krajině. O kopců, ovšem nijak příliš vysokých, se rozkládá obec jež uchvátí zajímavým kostelem, bohatou sochařskou výzdobou a také historií. Právě do Penčic na Přerovsku, ne na koupák, dnes zve Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Penčice najdeme asi 6 kilometrů severovýchodně od Přerova v malebné krajině podhůří Oderských vrchů a protože nadmořská výška okolí Penčic dosahuje necelých 300 metrů, tak i méně zdatní cyklisté se nemají čeho bát. Co mě vyloženě dostalo při příjezdu ke zdejšímu kostelu svatého Petra a Pavla, byla jeho vysoká štíhlá věž a pak samozřejmě i sochy kolem chrámu. Přímo uprostřed malé návsi před vstupem do kostela nepřehlednete sochu svatého Libória. Jeho přítomnost mě docela překvapila, protože kromě jesence, kde je tomuto svatému zasvěcen pramen, jsem se s ním ještě nesetkal. Socha světce v biskupské mitře nebyla tvořena přímo pro Penčice. Původně stávala před klášterem Hradisko u Olomouce, na louce vedoucí směrem k městu. Jejím autorem je sochař Ondřej Cáhner, který ji vytvořil z maletinského pískovce v roce 1736 na žádost opata premonstrátského kláštera Hradisko Norberta Umlaufa. Také socha před kostelem je zajímavá. Zobrazuje svatého Josefa a je ještě starší než svatý Liborius. Pochází z roku 1711 a jejím autorem je David Cyrn. Původně byla také vytvořena pro klášter na Hradisku z popudu opata Bernarda Vankeho. Do Penčic byla přemístěna v roce 1797. Třetí sochou je pak svatý Jáchym, pocházející ze stejného období, který sem byl také přemístěn z Hradiska. Tím jsem se tak trošku dostal do historie Penčic. Dnešní obec byla do roku 1960 vlastně dvěma osadami, Penčičkami a Penčicemi. Starší z nich byly Penčice, které jsou zmiňovány již v listině Jindřicha Zdíka z roku 1141. Biskupský majetek byl často pronajímán, ale vždy se myslelo na to, k čemu byla obec předurčena už od svého vzniku, tedy k tomu, aby její obyvatelé přispívali daněmi na údržbu mostu přes Moravu u Olomouce. Majetkem církve, potažmo Olomoucké kapituly, pak byla vesnice až do roku 1848. Penčičky jsou naproti tomu zmiňovány později až k roku 1381. Bylo to dominium patřící drobným zemanům, které později bylo připojeno k čekinskému panství a dále s ním k dominiu rokytnickému. Poslední vrchností Penčiček byl rokytnický majitel Josef Svobodný pán Eichhoff, který držel obec také do roku 1848. Historické prameny pak mluví na katastru dnešních Penčic ještě o třetí obci. Jmenovala se Zátěž a stávala u samoty nazvané Sušírna, kde později zanikla. Vesnice byla vždycky zemědělskou osadou, bez výraznějšího průmyslu. Později zdejší obyvatelé hledali uplatnění v nedalekých průmyslových centrech, zejména v Přerově a Lipníku nad Bečvou. Od roku 1985 je pak vesnice součástí Přerova. Už zde byla zmínka o farnosti a kostele v Penčicích. Historie té farnosti je opravdu dlouhá, je o ní zmínka už v inkriminované listině z roku 1141. Současný kostel svatého Petra a Pavla byl postaven v roce 1693 a to díky snaze sobíšského rychtáře Jana Pavlíčka. Mimochodem, půhončí, tedy rychtáři ze Sobíšek, připomíná i tzv. Půhončácká brána s deskami donátoru z první poloviny 19. století, která kdysi vedla na místní hřbitov. Dodnes je zde zachováno pár docela zajímavých náhrobků a také malá kaplička. Kapličku pak najdeme i v Penčičkách a pokud budeme mít dost památek, můžeme se v letních měsících vyčvachtat v bazénech místního koupaliště. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Penčic na Přerovsku vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

trošku zaspal textař, zpěváka, poetiky Ondřej Brejška. Už není půlnoc, už bude 10 a někomu se možná chce spát. Ono navíc někde proběhl i degustační košt, flora košt, takže degustátoři možná také, ale možná všechno vyplivli. Budeme zmiňovat také dění na olomouckém výstavišti. Je skoro podzim a já bych spal moc potom flora koštu. I ten zmíníme v nejbližších zprávách za 6 minut v 10 hodin. Potom také tentokrát fotbalový host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Ten

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud dnes dvěma mužům snížil trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Zastupitelé Zábřehu projednají změnu územního plánu. Degustátoři hodnotili na olomouckém výstavišti Slivovici. Dnes bude postupně přibývat oblačnosti a teploty do 26 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucký krajský soud dnes dvěma mužům snížil tresty za krádež kabelů na koridoru u Jezernice na Přerovsku. Dostali podmíněný trest. Do vězení tak půjde jen jeden z trojice obžalovaných, kterému odvolací soud potvrdil trest 3,5 roku. Všichni tři musí také nahradit škodu ve výši 1 milion 300 tisíc korun. Krádež kabelů loni na páteřní trati na 2 hodiny zásadně omezila provoz. V Zábřehu dnes bude poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období. Začíná v 16 hodin v kině Retro. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
2: Program posledního jednání zastupitelstva v aktuálním volebním období má 9 bodů. Zastupitelé se budou mimo jiné věnovat výkupu pozemků nebo změně územního plánu. Zasedání zastupitelstva města je veřejné a občané jsou zváni. Jeho průběh lze sledovat i v přímém přenosu na YouTube profilu města.
0: Více než 300 vzorků ovocných pálenek přihlášených do tradiční soutěže Flora Košt v úterý hodnotili degustátoři na olomouckém výstavišti. Kromě tradičních destilátů ochutnali pálenky z malin, jahod nebo fíků. Mezi degustátory z brněnské Mendlovy univerzity, Unie destilatérů nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo i několik žen.
3: Z Brna přijela Eva Rusnáková.
4: Studuji zahranickou fakultu a věnuji se jakoby zpracovatelské technologie.
3: Komisaři anonymně posuzovali podle 50-bodového systému například čistotu, intenzitu, harmonii chuti a vůni pálenek. Vzorky někteří degustátoři ani nepijí. Hladina alkoholu je ale individuální věc, potvrdil předseda komise Josef Balík z Mendlovy univerzity.
5: Záleží nejenom od toho, kolik toho vypije, ale jaké je konstituce. Obecně většina profesionálních degustátorů vyplivuje, tak to nebude nijak významné, ale určitě se nedá řídit.
3: Vítěze Flora Koštu vyhlásí organizátoři výstavy Flora v sobotu 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Sara Bejlek vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajáře výhrou. Nad Američankou Parksovou zvítězila po sadách 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji čekejte už teď od západu přibývání oblačnosti, k večeru bude postupně až zataženo, později večer a v noci se přidají přehánky nebo déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19 stupňů Celsia a pované slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 55 u Říkovic, je tam omezení kvůli geodetickým měřením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Zatímco hokejisté Mory se v Plech aréně utkají se Spartou už dnes od 18 hodin, fotbalisty Sigmy to čeká na Andrově stadionu až v neděli od 15 hodin. Na zápas se logicky hodně těší Václav Sejk, který fotbalově vyrůstal ve Spartě Praha, ale aktuálně válí za Sigmu a v posledních dvou ligových zápasech vstřelil vždy po jedné brance, ať už Bohemians, anebo tou vítěznou přispěl utkání v Plzni. Nejenom o tomto zápase si budeme s Václavem povídat v následující hodince. Pokud možno, příjemný poslech.

0: je věc můj.
1: Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem ve studiu je dnes fotbalový útočník Václav Sejk. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Útočník, který o víkendu příjemně zazářil, protože Sigma hrála v Plzni a po nevydařeném pohárovém utkání s Prostějovem, u kterého Václav naštěstí nebyl. Je to štěstí, že člověk není v sestavě při takovém utkání, když to takhle dopadne?
2: Tak nechci říkat, že kdybych tam byl, že by to bylo jinak, ale samozřejmě tím, že se to nezvládlo, tak bych radši na tom hřišti byl a těm klukům pomohl, protože přece jenom z té tribuny je to náročnější, ten zápas.
1: Ale přišel zápas v Plzni, kde se nevyhrává většinou a vám to klaplo. Konkrétně i vám jako osobě, protože první gól jste fantasticky připravil, protože jste vlastně znemožnil obránce soupeře, sebral jste v pokutovém území ten míč a nahrál do jasné šance. Jaké to má vlastně koncový hráč vašeho kalibru, protože většinou se říká, že jakmile jste nedostřel 16, že už balón nepůjčujete.
2: No, tak samozřejmě... Myslím si, že všichni útočníci rádi střílíme branky, ale myslím si, že u mě to je dost vidět, že to mám dost založený na tom pro ten tým a ten úspěch toho týmu je pro mě hlavní a když prostě vidím, že ta moje pozice není tak dobrá na to, abych měl velkou pravděpodobnost dát ten gól a vidím někoho, kdo má lepší postavení, tak to samozřejmě rád připravím.
1: No a pak přišla ta situace před třetím gólem, kdy jste si naskočil a dal hlavou gól. Rád dáváte góly hlavou? Jste střelec, hlavičkář?
2: Tak rád dávám jakýkoliv góly. Tím, že mám 1,80 m, tak si myslím, že tou hlavou jich zas až tolik není, ale samozřejmě, jak říkám, rád dávám góly jakýkoliv.
1: 1,80 m, to je taková ta příjemná výška, bych řekl, ale u fotbalistů máte pocit, že ti beci jsou většinou větší, jo?
2: No tak většinou ty stopeři, kteří hrajou na mě, tak většinou si myslím, že vyšší jsou.
1: Nicméně gól jste dal a to je důležité. Byl to vítězný gól, jak se nakonec ukázalo a řekl bych, že to byla vlastně taková situace, kterou vy jste zažívali na začátku sezóny v případě Plzně, akorát v obráceném gardu, kdy jste útočili, přestříleli jste jasně soupeře, ale třeba jste jenom remizovali. Když to v Plzni jste měli 4 střely na bránu, z toho 3 branky a vyhráli jste 3-2, zatímco Plzeň se snažila a kopala to vedle, včetně penalty. Jak se hraje takový zápas?
2: Samozřejmě ten náš styl bychom chtěli praktikovat vlastně v každém zápase, ale musím říct, že Plzeň nám to v tomhle zápase nechci říct neumožnila, ale dost znepříjemňovala, takže jsme museli přistoupit trošku na jiný plán a myslím si, že ten vyšel a není to po každý, že v takovýchhlech zápasech ty 4 střely na bránu vyjdou, ale jsem rád, že právě zrovna v tomhle zápase to vyšlo, protože většinou v těch zápasech těch šancí není tolik a my jsme zaplať pán Bůh byli dost efektivní.
1: 8. kolo se uzavřelo, jste třetí v tabulce, dobrý pocit?
2: No tak, jak sám říkáte, je 8. kolo, dalších 27 před náma, doufejme, takže jo, jsme furt na začátku, ale samozřejmě je to hezký pohled na tu tabulku, ale moc bychom se tím úplně neměli zaobírat.
1: Vy ty zápasy máte tak trošku nahoru dolů jako tým. Ten začátek sezóny byl takový všelijaký, ale vyhráváte, což je vždycky důležité, že se daří vyhrávat zápasy. Jaká je teď ta atmosféra v kabině, kde je spousta cizinců, spousta hráčů? Jak to vlastně vypadá?
2: No tak nemyslím si, že by to bylo nějaký jako zvláštní. Myslím si, že ta kabina si sedla, ta parta samozřejmě se stále tvoří a dál se tvořit bude, protože přece jenom v tom fotbale každý půl rok přijde někdo novej, někdo odejde, takže ono se to vlastně pořád mění, pořád se to, nechci říct, staví, ale má to nějaký základy a furt se to na to jako nabaluje, takže jak říkám, je to pořád práce i o tomhle, nejenom o tom fotbalovém, ale i o tom pracovat s tou kabinou.
1: Že s ní pracujete i vy jako hráči mezi sebou, abyste se zžili?
2: Jo, tak myslím si, že to je taky dost důležitý. Myslím si, že jako všude každý má blíž k někomu jinému a každý má k někomu blíž než k tomu druhému, ale důležitý je, aby všichni spolu vycházeli a na tom hřišti, aby jsme táhli za jeden pro vás, takže pracujeme na tom i my.
1: Říká Václav Sejk, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Stále máte naladěno dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je fotbalový útočník Václav Sejk, který má teď vlastně v Olomouci po dlouhé době stabilní působiště. Většinou jste byl někde tak na půl roku za poslední roky.
1: Tak musím říct, že po nějakých možná 4 letech to bylo první přestupový období, kdy nechci říct, že bylo úplně jako klidný nebo to, ale prostě jsme věděli, že tady chceme zůstat a že nic moc řešit nechceme a že chceme právě si užít taky jedno to transferové okno a hlavně to léto bez starostí a bez nervů, že bychom se měli někam stěhovat, takže já jsem rád a i s tím jsem do Olomouce přicházel, abych měl nějakou jistotu a myslím si, že od začátku sezóny to je na mě vidět, že vlastně ten půl rok mi pomohl k tomu zase se ne seznámit, ale zase se vrátit do té české ligy a navnímat i ty spoluhráče a myslím si, že teď z toho těžím nejenom já, ale všichni v klubu.
0: No my budeme věřit, že těch přestupových oken bude trošku víc než jenom to jedno, kdy nebudete řešit, kam zase odejdete. Kluk z Polabí, jak jste se dostal k fotbalu?
1: Mě odmala baví všechny nějak tak sporty, ke všemu jsem vždycky našel něco a vlastně v létě, no, většinu toho roku jsme hráli fotbal u mě za barákem s partou kluků, do toho jsem vlastně začal hrát, nechci říct na vesnici, ale takový menší město, úplně tu nejnižší soutěž v nějakých 5 letech a postupně jsem se propracovával skrz krajskou soutěž vlastně z Děčína do Teplic, kde jsme hráli už celostátní soutěž, pak do Sparty a pak když to se asi vyjmenovávat nebudu, protože to bychom tu byli dlouho.
0: Ve 13 do Teplic, 15 do Sparty, jak vyberete Spartu? Protože strávil jste tam relativně dlouhé období, ale spousta času byla také v jiných klubech, byť jste byl hráčem Sparty.
1: Tak musím říct, že je to jeden z největších klubů tady v Česku. Ta akademie je obrovská, ta kvalita těch trenérů a toho zázemí je na vlastně evropský úrovni, takže když ta nabídka přišla v těch 15, tak já jsem neváhal, myslím si, že rodiče trochu jo, ale umožnili mi to a jsem za to nesmírně rád, protože musím říct, že mě nejenom vychovali jako hráče, ale především jako člověka.
0: No, ono to nebývá lehké, protože jste vlastně přišel do Prahy v 15 letech, dojížděl jste nebo jste bydlel v Praze na internátu někde?
1: Bydlel jsem na internátu, ono přece jenom hodina a půl vlakem by to bylo, takže nesmysl, takže na intru a jak říkám, myslím si, že pro rodiče to možná bylo trošku víc náročnější než pro mě, já jsem takovej, že dokážu se v novém prostředí rychle aklimatizovat a spíš pro ně to bylo náročné v tom, že nechci říct, že ztratili syna, ale vlastně z velké části o něj přišli, byli zvyklí, že mě vidí každý den a najednou mě viděli jednou za 2 týdny o víkendu, no, takže pro ně to bylo asi náročnější.
0: Umíte se rychle aklimatizovat, jak jste to

0: žil v Praze, kluk vlastně z malého města, najednou Praha, telecí léta.
1: Ono toho času za stolik nebylo, ale samozřejmě zase nechci říct, že nějaký vylomeniny jsme neudělali, nebo že já nějaký průšvihy jsem neudělal, samozřejmě, že ano, a myslím si, že to k tomu ale jako patří, aby ten člověk taky udělal nějaký průšvihy, trošku si nabil nos a vlastně zjistil, že ten život není jenom o tom dělat blbosti, ale taky trošku přemýšlet o něm. Takže jak říkám, Sparta a vlastně i Praha mě vychovala i jako člověka.
0: A proč to v té Spartě nakonec neklaplo? Byla to chyba vaše nebo trenéru?
1: Tak především, nebo jako jenom moje, musím říct, že tu šanci jsem dostal a myslím si, že ve chvíli, kdy jsem si já i vedení trenéři mysleli, že je to ta správná chvíle, vlastně myslím si, že zpětně to možná ta správná chvíle ještě nebyla, ale jako všichni jsme byli přesvědčeni, že to je ten čas na to ukázat to, ale tam prostě to není tak, že když se někdo vrátí z hostování, že by okamžitě nastupoval kor na postu útočníka, když jsem tam měl konkurenci Honzu Kuchtu, který v tu dobu byl vlastně možná útočník číslo jedna v nároďáku, takže to bylo náročný a těch minut jsem tolik nedostával ze začátku nebo tolik, nakolik jsem byl zvyklý a musím říct, že ten můj přístup nebyl takový, jaký by asi měl, ale zase mě to někam posunulo a zjistil jsem, že když nechci říct, že nebudu tolik hrávat, ale budu třeba v jednu chvíli druhý útočník, tak nemůžu udělat to, co jsem dělal na Spartě. No.
0: Říká Václav Sejk, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a my se k mikrofonu opět po písničce vrátíme.
2: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes fotbalový útočník Václav Sejk, který přišel do Olomouce poté, co byl hráčem Sparty, ale vlastně sjezdil pomalu celou Evropu po jednotlivých klubech. Nikde to nebylo o tom, že byste vydržel díl než pár zápasů nebo půl sezony?
1: Tak hlavně většinou to hostování bylo na půl roku s opcí a většinou ta opce byla nastavená, ne že mi přišlo, ale vlastně vždycky ten výsledek toho klubu byl takový, že ta opce je tak vysoká, že to prostě nedává smysl. A pak vlastně v Portugalsku, myslím si, že mi to sedlo, byl to krásný život a pak jsme řešili, že by právě se to nějak vyřešilo tím, že by se ta opce trošku snížila, ale čekalo by se nakonec přestupového období a to my jsme bohužel, nebo bohu dík, protože teď jsem tady díky tomu asi a díky termínu porodu naší dcery jsme nemohli čekat nakonec transferového období a museli jsme udělat rozhodnutí do začátku srpna a v tu chvíli nejlepší nabídka byla z Holandska, takže jsme se rozhodli jít do Holandska předtím.
0: Čím bylo to Portugalsko výjimečné? Klimatem?
1: Asi každý si sní zažít nebo chvíli žít někde u moře a přesně to jsme my si vlastně prožili vlastně v dobu, kdy manželka byla těhotná s naší první dcerou, takže ten půl rok byl vlastně úplně skvělý v tom, že krásný počasí, teplo, bydleli jsme přímo u oceánu, takže každý den na pláži, západy slunce, procházky po pláži, takže skvělý suroviny, ať už ryby, ovoce, všechno čerství od místních lidí, takže to bylo fakt super.
0: A ta portugalská liga a klub?
1: Klub jsem absolutně neznal, když přišla ta nabídka, ale jakmile jsem viděl, že to je Portugalsko, tak v tu dobu do Portugalska si myslím, že moc českých kluků vůbec se jako ani nepřemýšleli, že by se tam mohli dostat. A když jsem pak viděl zázemí, který mi poslal ten klub, tak to bylo na úrovni možná tady Sparty a realizační tým to stejný. Prostě ty podmínky byly na opravdu velký úrovni, ta liga taky, chodí tam dost jeho Američanů, takže to má opravdu technickou kvalitu. Škoda, že tam nejsou jenom kvalitnější a trošku větší stadiony, protože většina z nich patří městu a ty města do toho moc nechtějí investovat.
0: To za druhou stranu je plno aspoň vždycky.
1: Takřka plno, jo, ale musím říct, že ty atmosféry nejsou zas takový, samozřejmě tam se zase fandí trochu jinak, jakmile se udělá nějaká hezká akce nebo to, tak ty lidi to dokážou ocenit, ale není to takový to, že by celý zápas fandili až na ty top 4 kluby v tom Portugalsku, no.
0: Jak jste zatím vyprávěl, mám z toho trošku pocit, že Václav zmoudřel v okamžiku, kdy se z kluka stal chlap, to znamená táta, pomalu, když jste do toho docházel, nebo čím to bylo?
1: No, tak myslím si, že už trochu předtím, jako samozřejmě od narození dcery zase člověk zjistí ty priority úplně jiný a zase přemýšlí trochu jinak, ale myslím si, že už předtím jsem dost vyspěl, ale myslím si, že furt, nechci říct, že je prostor, ale furt se člověk posouvá, furt samozřejmě zjišťuje nové věci a nové životní vlastně cíle, takže tak.
0: Holandsko hned dvakrát?
1: No a vlastně úplně jako rozdílný místa, že jo, začal jsem, nebo poprvé jsem byl na hranicích s Německem, Belgií a Holandskem úplně dole, takže to jsme cestovali všude daleko a pak jsem šel zase úplně nahoru do Fríska, ale tam prostě tím fotbalem žijou, tam je to takový národní sport, takže tam to bylo taky skvělý.
0: Mluvil jste hodně o portugalské kuchyni, o těch možnostech, co je dobrého na Holandsku?
1: Asi fotbal, no. Tak tam samozřejmě, když to porovnám s Portugalskem, tak ta životní úroveň je v tom, že tam je to hrozně spořádaný a ty lidi, na čem se domluvíme, tak to tam platí. Všichni uměli anglicky perfektně, ať už to byla prodavačka v supermarketu. To zase v tom Portugalsku nebylo, takže všechno má něco do sebe. A já jsem rád, že jsem si zažil prostě žít v zahraničí a zdokonal jsem si jazyk, naučil jsem se trochu i těma ostatníma, takže musím říct, že super zkušenosti.
0: Jak už dnes bylo jednou zmíněno, tak my tady v Sigmě budeme samozřejmě doufat, že nám do zahraničí zase rychle neutečete, když máte vlastně všechny předpoklady k tomu, abyste tam mohlo odejít. No a k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se vrátíme zase za chvíli.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Stále máte naladěno dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S naším hostem ve studiu je fotbalový útočník Václav Sejk, který ochutnal 21, dal gól Němcům, což v reprezentaci se vždycky počítá, je úplně jedno, jestli jsou to chlapy nebo mládež. Máte ho hodně zafixovaný v paměti, anebo pořád jste byli ještě mladý, takže přišlo, odešlo?
1: Tak musím říct, že obě ty Euro 21 byly vlastně takový vrchol zatím té kariéry samozřejmě. Zahrál jsem si proti velkým klubům v Evropě, ale tohle prostě bylo trošku jiný v tom, že ta moje role v tom týmu byla, troufnu si říct, dost velká. Zrovna třeba to druhý Euro byl takový můj cíl na 2 roky, že tam musíme postoupit a ten cíl se mi splnil, takže to bylo takový krásný ukončení té 21, takže jo, všechny ty góly si myslím, že pamatuju.
0: Čím byl výjimečný ten právě proti Němcům? Že to bylo proti Němcům?
1: Tak spíš asi tím, že jsme ty Němce pak porazili. Byl to druhý zápas ve skupině a tím pádem jsme byli dost blízko k tomu postoupit ze skupiny dál do čtvrtfinále a to se nám bohužel pak nepovedlo, takže možná tím to je trošku taková hořká vzpomínka na ten turnaj. No?
0: Jo, to si pamatuju, té televize. Tak od toho pojďme radši pryč, protože to byla obrovská škoda, bylo to rozehraný a najednou vypadalo, že jste měli strach z toho, že byste snad potřebovali vyhrát nebo hlavně neprohrát v tom posledním utkání. Jak moc hraje psychika právě a hlava? Ono se to říká, že to je někdy možná až 70-80% výkonu v těch kolektivních sportech, jak má člověk naladěnou hlavu na to utkání, ale jak vy to vnímáte?
1: Tak já si myslím, že ta hlava je důležitá vlastně pořád. Každý okamžik v našem životě ta hlava je hrozně důležitá, jakmile člověk vypne, tak se vlastně vždycky může stát něco špatného a to bohužel nechci říct, že my jsme vypnuli, ale tak to někdy je, no prostě ta hlava je těžký, aby pracovala na 100% 24 hodin denně a někdy prostě pořád jsme lidi a někdy si myslím, že ty lidi si neuvědomují, že my taky máme někdy špatný dny, protože jsme taky jenom lidi.
0: Všichni máme špatný dny, protože jsme jenom lidi, i fotbalisti. Jak rychle je důležitý to vždycky hodit za hlavu, když se něco nepovede a jít do toho na novo. Rozhodují třeba i rituály, aby byly dobře udělané?
1: Myslím si, že záleží asi člověk od člověka, ale samozřejmě, když se něco nepovede, tak myslím si, že je dost důležitý znát to svoje tělo a vědět, jak se člověk dokáže uklidnit a každýho zase uklidňuje něco jiného. Někdo potřebuje pohladit do ostatních, když to řeknu obrazně, někdo potřebuje, aby zase po něm někdo dupal, takže každý je individuální a myslím si, že to je důležitý takhle s každým zacházet a jak říkáme, důležitý pak znát to svoje tělo a vědět, jak se vrátit do toho klidného stavu.
0: Když třeba hrajete takhle ligové utkání a trefíte břevno a řeknete si, jejda, já jsem si vlastně zavázal dřív levou než pravou tkaničku na kompačce, o tom to je nebo to není?
1: Tak zase záleží, u mě to tak úplně jako není, ale samozřejmě myslím si, že v tu chvíli to člověku probleskne, že je to škoda, ale jak říkám, musí dál a musí se dostat zase zpátky, protože ten fotbal je tak rychlej ve všem, že za minutu to může být obráceně a může být v té situaci znovu, ale taky nemusí, no.
0: Prošel jste půlku Evropy, je ten fotbal tam jiný než v Olomouci, než vůbec v Čechách?
1: Tak myslím si, že v každé zemi je ten fotbal trošku jiný a všude se to dělá trochu jinak. Zažil jsem si dost rozdílný styly fotbalu než tady v Česku, takže když jsem se vrátil, tak ten první půlrok vlastně byl pro mě možná nejtěžší adaptačně ze všech těch
0: přestupů,
1: tak to byl asi jeden z těch nejtěžších, protože ne nadarmo se říká, že ty lidi, nebo hráči, co přijdou ze zahraničí, tak to mají strašně těžký u nás, protože nevědí, do čeho jdou, si myslím.
0: Když přijdou k nám, nebo když vyjdete tam?
1: No, tak myslím si, že náročnější, když se jde sem, zase záleží, kam by šel člověk od nás. Nechci říct, že ty ostatní ligy jsou lehký, to vůbec ne. Zase se tam pracuje úplně jinak. Myslím si, že třeba, když to řeknu v Holandsku, tak tam, když si to pamatuju, první 3 týdny se mi snad kouřilo z hlavy, kolik informací jsem musel střebávat a kolik jako nových věcí jsem musel navnímat a vlastně jsem na tom hřišti byl tak strašně svázaný, že jsem byl jako spíš unavený psychicky než fyzicky a tady je to kolikrát víc fyzicky než psychicky.
0: Takže to fotbal už dnes není o tom, jupí, jdu na hřiště a dám gól a bude to super.
1: Někde furt může být, ale já pevně věřím, že tady už to takhle nebude.
0: Říká Václav Sejk, který toho ochutnal mnoho a k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se ještě jednou naposledy po písničce vrátí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jsme v poslední části našeho povídání s útočníkem fotbalové Sigmy Václavem Sejkem, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. V Olomouci nosíte desítku, desítka to je číslo, se kterým jste se narodil a máte ho vytetované? Jak se říká, samozřejmě v úvozovkách.
1: No, vytetovaný mám jiný, ale to má Honza Kliment a samozřejmě vždycky člověk přichází, má nějaký varianty a myslím si, že desítka je pěkný číslo.
0: Desítka na útočníka je super číslo a desítku nosil Maradona a všichni ostatní takový. Málo kdy najdete hráče z těch světových týmů, kdo by měl desítku a nebyl to lídr. Cítíte se v roli lídra v Sigmě?
1: Myslím si, že jsem jeden z těch, který jsou asi hlasitější. Myslím si, že nerad prohrávám, dokážu ten tým strhnout a dokážu je víc, takže myslím si, že asi jo.
0: Už jsme se na začátku bavili o té kabině. Jak to tam je s takovým množstvím zahraničních hráčů? Je to o angličtině?
1: No, tak teď už vlastně i realizační tým jsou nepřevážně, ale jsou tam cizinci, takže ta angličtina je takový denní chleba. Myslím si, že je to super. Já vlastně, když jsem přesně zase začínal v Česku, tak jsem moc anglicky v té kabině mluvit nechtěl a furt jsem byl takový zabejčený v tom, že ať se mluví česky, ať se naučí česky, ale pak jsem to zase poznal z té druhé stránky a byl jsem hrozně rád, jak to tam fungovalo, že ty kluci se bavili anglicky a zapojovali mě, takže s tím jsem zase přišel zpátky, že jsem se naučil to, že těm klukům musí člověk pomoct a prostě zapojovat a jakmile jsme dva Češi a jeden cizinec, tak nemluvit česky, ale prostě mluvit anglicky.
0: Jak moc si ten tým pořád ještě musí sedat, protože těch přestupů v Sigmě bylo neuvěřitelné množství. Vnímáte to, že už je to opravdu tým, anebo ještě pořád je tam potřeba něco dotáhnout, něco si musí v úvozovkách sednout?
1: Tak jak jsem říkal, myslím si, že ta práce s tím je dlouhodobá a vlastně nikdy to nebude perfektní, protože když to bude perfektní nebo bude se to blížit k perfektnímu, tak přijde zase přestupový období, někdo se prodá, někdo přijde, někdo se zraní, takže v tom fotbale se to prostě furt točí a furt se to musí zdokonalovat a furt se na to musí pracovat a furt se musí vymýšlet nové věci. Takže jak říkám, myslím si, že tu partu a tu kabinu máme dobře nastavenou, všichni jsou ambiciozní a to je důležitý.
0: Přijde, odejde, co jste říkal Šturmovi ve Slávii teďka?
1: Jo, tak jsem za něj rád, ale musím říct, že mě to nepřekvapuje, že když jsem věděl, že jde zrovna do Slávie, tak jsem věděl, že tam zapadne dobře, napadá mě přísloví, který asi nemůžu používat, takže...
0: Že si sednul prostě tam.
1: Na hrnec, přesně tak. Takže musím říct, že mě to nepřekvapuje a jsem za něj jenom rád, protože je to opravdu extrémně kvalitní hráč a jak se teď hodně v Česku říká, tak nevím, proč ho nikdo našel dřív.
0: No, už jenom když přestupoval do Sigmy, tak kolem toho byla spousta zajímavých komentářů a myslím si, že on teď dokazuje, myslím už předtím, že v Sigmě dokázal, že na to má a teď ve Slávii zase super. Teď ale ty góly, který dával, on musíte dát vy?
1: Tak není to, že musím já, myslím si, že vždycky je dobrý mít ty góly rozložený v tom týmu, ale samozřejmě furt jsem útočník a ty góly se ode mě čekají, takže já bych byl rád, kdybych těch gólů dal co nejvíc, ale jak říkám, furt je to nejdůležitější udělat ten úspěch, protože pak to toho člověka vlastně nejvíc naplňuje. No.
0: No a teď na to budete mít dvojnásobnou motivaci, protože nás čeká utkání se Spartou. Měl by být plný dům, což se na Andrově stadionu nezažívá až tak moc často. Těšíte se na Spartu?
1: Těším se na ten zápas. Samozřejmě mám tam dost kamarádů, se kterýma jsem prošel právě tou akademii. Doteď jsme hodně dobrý kamarádi, vlastně byli na mý svatbě, takže bude to zajímavý. Nikdy jsem skoro proti ním nehrál, takže jo, musím říct, že se těším.
0: Partnerka s dcerou chodí na zápasy?
1: Jo, když to nebyly ty večerní od těch 8, tak chodili, ale jakmile se hraje večer, tak dcera už chodí spát, takže to pak manželka sleduje v televizi.
0: A fandí, to znamená, pozná vás táta na hřišti?
1: Tak musím říct, že sedí dost vysoko, takže asi ne, ale po zápase mě vždycky pozná a zase, jak jsem říkal, i kdyby se jako prohrálo, nebo když se prohraje, tak člověk pak vlastně přijde za tou dcerou a tuto vlastně absolutně nezajímá, stejně se směje a běží za tátou, takže to pak vlastně zase člověk si uvědomí ty životní priority.
0: Ono je vždycky krásné, když vás děti poznají. Ať už došlo k čemukoliv. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc byl dnes Václav Sik, díky za povídání. A samozřejmě všechny zveme v neděli, pokud ještě budete schopni sehnat lístek, tak buďte u toho, hraje se od 15 hodin na Andrově stadionu Sigma Olomouc, Sparta Praha.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci začnou v listopadu s dostavbou dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem. Hejtmanství přispěje na rekonstrukci olomoucké budovy společnosti pro ranou péči. Fotbalisté divizních Kozlovic dnes v MOL Cupu hostí ligové Pardubice. Odpoledne bude oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezkou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Stavba 6-kilometrového úseku dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem začne v listopadu. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Doplnil, že podnik už vysoutěžil zhotovitele zakázky.
2: Zhotovitelem stavby je sdružení pod vedením společnosti Fiesta a vítězná cena, kterou jsme vybrali zhotovitele, je 1 641 000 000 Kč. My prakticky máme stavbu připravenou k realizaci. To znamená, pozemky jsou v tuto chvíli vesměs všechny vykoupený a tuto chvíli bychom rádi v průběhu listopadu stavbu oficiálně zahájili.
0: Samospráva Olomouckého kraje přispěje 2,5 milionu korun na rekonstrukci budovy společnosti pro ranou péči v Olomouci. Ta poskytuje služby bezmála 200 rodin, které pečují o děti s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením. Řekl to náměstek hejtmana Martin Škůrek z Hnutí ANO.
3: V rámci budovy by měly vzniknout nové prostory. Jednak je to herna pro děti, kde by se měly zlepšovat jejich senzomotorické schopnosti. Potom je to snouzelen, což je relaxační místnost. Potom by tam měly vzniknout konzultační místnosti pro individuální konzultace přímo s rodinami a také prostory pro odbornou veřejnost, kde by se měly konat různé workshopy a odborné semináře.
0: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andrej Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Sport. Fotbalisté FK Kozlovice ze 4. ligy dnes hostí ve 3. kole poháru MOL Cup ligový celek Pardubic. Tým z vesnice za Přerovem je jediným účastníkem ze 4. ligy v této fázi soutěže a navíc nikdy v historii s ligovým mužstvem nehrál. I proto je to podle předsedy klubu Lubomíra Korítka historická událost.
4: Pro nás je to zápas století. Tak, jak jsme před 2 rokama oslavili 100 let klubu, tak takový zápas jsme ještě nehráli, ani nehrál se na území Přerova ještě zápas, že by se hrálo soutěžní utkání, kde by hrál prvoligový tým, takže pro nás je to fakt zápas století. Nevím, jestli se ještě někdy bude opakovat, ale fakt se na to těšíme.
0: Utkání startuje v Kozlovicích v 16 hodin a očekává se rekordní návštěva. Počasí. Na střední Moravě čekejte odpoledne většinou oblačno, k večeru se postupně zatáhne, později večer se místy přidají přehánky nebo déšť i intenzivnější ojediněle i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D35 na 255. kilometru u Mezic ve směru na Hradec Králové. Je tam neprůjezdný pravý pruh, leží v něm pneumatika.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Druidové podle dostupných zdrojů byli vlivnými příslušníky nejvyšší společenské vrstvy v předkřesťanské keltské společnosti. Takže vlastně kněží, soudci, učenci, léčitelé a rádci, náčelníci. Když jsme byli na chvilinku v Jeseníkách, který vždycky je tam ta výhrada, jak je, jak bude, případně co se děje v dopravě na Jesenicku, tak se podíváme, zda druhdy jsme mohli také v Jeseníkách či na Jesenicku potkat druidy. Zjistíme to možná i v představení o druidech a lidech, na které mimo jiné pozveme s organizátory a těmi, kteří je nacvičili či jsou autory. No a za chvilinku propojení světu divadla, filharmonie, řemesel, vzdělávání v současnosti a čerstvě v roce 2026, jak od nás víte, slavnostně otevřeno, bylo ke konci měsíce srpna letošního roku centrum, kterému se říká KECKEC. Jde o kulturně edukační centrum Moravského divadla a Moravské filharmonie. Představíme ho už za pár okamžiků v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: zázrak, je to krásné vzpomínání a spousta energie, písnička Běž za svou láskou, anebo za chvilinku možná o poznání méně známý nápěv, ovšem hlas hodný připomenutí, hlas zpěvačky Alison Moje. 11 hodin, 11 a půl minuty 16. září, KEC, KEC akronymum, nově otevřené kulturně edukační centrum Moravského divadla a Moravské filharmonie stojí v areálu Střední školy grafiky a médií v Olomoucké čtvrti Nové Sady. Určeno je jak odborné, tak i laické veřejnosti. V prostorách KEC se studuje, vyrábí, pořádají se tam tvůrčí dílny a vzdělávací programy, které se zaměřují na poznávání a popularizaci divadla.
1: Tak, jako první vás vezmu do prostoru školy.
2: S Matyášem Kulilem, který má jako produkční prostor KECu na starosti, se dostáváme do dlouhé chodby a ke dveřím s nápisem Jete dvě.
1: Od 1. září tu máme 13 studentů ve složení 12 holek a jeden kluk. Jsou tady dva prostory, které se dají oddělit příčkou, která by měla být protihluková. Jeden ten prostor je koncipovaný pro to, aby tady probíhala teoretická výuka, ten druhý je pro tu praktickou. Abych vám konečně prozradil, co se tady bude vyučovat, tak je to obor jevištní technologie. Je to jediný obor středoškolského typu v České republice, protože jinak se to vyučuje na vysokých školách.
2: Šatny, sklady, toalety, uklidová místnost. Vidíme na další část školy. Jsme ve vstupní chodbě a tady jsou další prosklené dveře. Ani by tam asi nemusel být ten nápis dílny, protože ono je to vidět, že se tady pracuje, připravuje, chystá nějaká scéna. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Patřičná výška stropu.
1: Ano, tady v dílnách je to potřeba, právě vstupujeme do prostoru dílen Moravského divadla Moravské filharmonie, kde probíhá výroba scén, kulis. Soustředilo se to ze všech míst, kdy to bylo rozeseté po městě, teďka je to pod jednou střechou. Máme tu nové zařízení, to znamená opravdu jsme připraveni na to tvořit velké a nové scény pro novou sezónu.
2: Schody nahoru.
1: Teďka se vlastně přesouváme do části, která se opravdu už nazývá kulturně edukační centrum, protože to má samozřejmě za cíl vzdělávat jak laickou veřejnost, tak profesionály. Projdeme prvními dveřmi, na kterých je napsaný zasedačka.
2: Divadelní pro mě prostor, tady by se dalo hrát divadlo.
1: Ano, ano, zrovna zítra tu očekáváme, že tu bude zkoušet divadelní spolek Lafayette, takže je tu moc rádi přivítáme. Každopádně nachází se tu tři prostory. Každý

0: budeme v následujících dnech představovat. A potom je tu samozřejmě vzdělávání laické veřejnosti, vzděláváme soft skills, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, tak aby si každý našel vlastně tady v tomto domě to svoje.
1: A můžu být ještě zvědavá, podívat se dozadu?
0: Určitě.
1: Velké dvoukřídlé dveře s nápisem sál.
0: Tady se vlastně děje to hlavní kouzlo, jak já říkám, tohle je má oblíbená místnost tohoto domu, protože tady vidíme krásný velký černý sál v blackboxu, kde se vlastně bude odehrávat veškerá divadelní představení, trénuje tady právě baletní studio.
1: Dostatek prostoru, také dostatek světla, byť je to tmavé, tak jsou tady obrovská okna a zázemí pro ty, kteří čekají na svůj výstup.
0: A samozřejmě nahoře je konstrukce se světly různých typů. Dělali jsme tady třeba otevřenou zkoušku na dní otevřených dveří. Děláme tady různé přednášky, besedy a samozřejmě školení profesionálu.
1: Variabilní prostor má svou šatnu, stolečky, zrcadla a velmi blízký přístup přímo na jeviště, které je tady vytvořené. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jdu na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Petruška, Petra Černecká, vrať mi zpět můj smích v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A odpoledne po 16. A tam už nebude Saxana, tam už nebude Petruška, tam bude Honzík, tam bude vzpomínka na Arabelu. Možná, když poprosíme, uvidíme, co ještě neřekl. Odpoledne v Humoriádě i s vámi Ondřej Kepka a za chvíli, možná i za vaší účasti, možná v Račím údolí, možná ale v muzeu Jesenické vodní tvrzi, Druidové. No, už na to dojde. Druidé za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď ještě navštívíme aspoň pár děvčat. Some Girls s kapelou Racy.

0: Do muzea na divadlo. No, ve vlastivědném muzeu Jesenická se snaží dokázat, že nic není nemožná. Právě dnes v podvečer se tam můžeme od 18. hodiny vydat na divadelní představení o druidech a lidech. A o něm teď podrobněji v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Představení už se zajímavým, lákavým, strhujícím názvem připravila tvůrčí skupina Zlatého osla. A jak se uvádí v pozvánce, je to představení inspirované jak muzejními exponáty, tak i historickým výzkumem muzejních pracovníků. Tak i proto teď pozdravíme a přivítáme v Českém rozhlasu Olomouc pana ředitele vlastivědného muzea Jesenická Pavla Rušara, který se na přípravě představení rovněž podílel. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Pane řediteli, proč se hraje dnes právě v muzeu? A jaké jsou ty souvislosti, které hru a muzeum spojují?
1: Musím se posluchačům přiznat, že na vině budu tak trochu já, když jsem náhodně potkal v lese asi před 2-3 lety skupinu osob, která prováděla v nějakém ritualizovaném oblečení nějaké jako rituální úkony. Mně se do dneška nepodařilo zjistit, kdo to byl. Ale začal jsem se trochu víc o ty skupiny zajímat a zjistil jsem, že do hor často jezdí, nebo i v těch horách se pohybují skupiny lidí, kteří nejsou úplně spokojení, řekněme, s vývojem společnosti nebo takových těch klasických náboženství a vrací se k pohanským rituálům, uctívají různé pohanské bohy, ať už třeba slovanské, Živu, Radegasta, Svaroga, eventuálně germánské, uctívají Odina, Thora, Lokiho a podobně. Samozřejmě také keltské, to je v tom názvu, o druidech a lidech, případně provádí moderní pohanské čarodějnictví, obecně takové to nepersonalizované. Ostatně v muzeu se právě na čarodějnické procesy v historii také specializujeme. Takže od nás vzešla ta myšlenka nějak to přiblížit, tady to téma prozkoumat a přiblížit ho lidem.
0: A k tomu představení, tomu muzejnímu výstupu, došlo tak, že oslovili muzejníci divadelníky, anebo naopak?
1: My máme v našich depozitářích poklady. Poklady z historie, právě jak historické, etnografické, z různých disciplín, takže my jsme oslovili divadelníky, aby využili toho pokladu těch historických předmětů, právě nejrůznější, třeba i rituální hodnoty, a aby s námi spolupracovali na něčem, co bude zároveň jako kulturní představení divadelní, ale kde se objeví ta loutka jako ten artefakt.
0: Mluvíme tady o hře o druidech a lidech. Ta se tedy bude dnes hrát v Jesenickém muzeu ve Vodní tvrzi a víme něco o dalších reprízách?
1: Máme premiéru dneska, takže jsem na to velmi zvědavý. Reprízy určitě budou minimálně 3. Hned den poté proběhne repríza v tančírně v Rychlebských horách, ale pak určitě ještě jednou minimálně u nás ve Vodní tvrzi.
0: Tedy ta premiéra, zpátky k ní, představení začíná v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku. Dnes v 18 hodin, ano, jsou k dispozici nějaké vstupenky, jsou ještě?
1: Ty, co byly online, už jsou vyprodány, nicméně zbývá nějakých 18 volných míst, takže určitě doporučuji návštěvníkům, aby večer do Vodní tvrze přišli a snad se nějaké místečko ještě pro ně najde.
0: No a jak se říká, jste insider, byl jste asi u toho nejenom v lesích, když jste potkal tedy samozvané divadelníky a ty, co také, co si nacvičovali. Z toho představení půjde na nás za A hrůza, za B pobavíme se, za C všechno dohromady, jak byste to definoval?
1: My jsme do toho dali tu vědeckou bázi a sami jsme velice zvědaví, co do toho dali ti divadelníci, kteří to zpracují zase po té jiné stránce. Takže na tu otázku neumím odpovědět, ale těším se, až se to dneska večer dozvím.
0: Rád budete překvapen, to budete určitě překvapen. Tak přejeme zdar akci, pozdravujte, mějte se moc hezky, naslyšenou, díky.
1: Děkujeme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Polovina 80. let, Diana Ross, autorská dílna Bee Gees a písnička řetězová reakce Chain Reaction a rok 2026 přidala na tempu a v Plzni živě v České republice po 80. To zvládla skvěle, tak písnička Chain Reaction Diany Ross teď také ze záznamu z roku 85-6 v našem vysílání. No a to nejenom pro všechny divy a neobyčejné ženy, ale i všechny posluchače. A za chvilku se budou vyjadřovat rajčata, budeme je totiž sušit.
1: Můžeš

0: Babské rady.
1: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

to chodí a chodí asi čím dál častěji. Láska a data. Láska možná proběhla přes internet, přes sociální sítě, socky, o prázdninách, ale přejde doba prázdnin, jak nás teď určitě napadne, také v české variantě následující melodie. Late at night, možná se také něco stalo pozdě v noci. No a další dění, třeba co se počasí týká, slabý, tenký, ale vydatný pás srážek jde přes Evropu z Německa, pak ale hodně na Polsko. No a zítra prý se rozprší třeba i na Moravě. Dneska ale léto, babí léto, takže ještě troška doba prázdnin. Hej ty tam, late at night. Dvakrát do říše zvířat a taky dvakrát k soudu vás vezmeme v nejbližších zprávách za 8 minut. Je to propojení místy pro silnější nátory, ale poslechněte si nejnovější zprávy Českého rozhlasu Olomouc.

rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Soud dvěma mužům snížil trest za krádež kabelů na trati u Jesernice. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality na Šumavě. Hokejisté Olomouce dnes proti Spartě startují nový extraligový ročník. Odpoledne bude oblačno, k večeru s deštěm, teploty do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucký krajský soud dnes dvěma mužům snížil tresty za krádež kabelů na koridoru na Přerovsku. Dostali podmíněný trest. Do vězení tak půjde jen jeden z trojice obžalovaných, kterému odvolací soud potvrdil trest 3,5 roku. Všichni tři musí také nahradit škodu ve výši 1 300 000 korun. Krádež kabelů loni na páteřní trati na 20 hodin zásadně omezila provoz na trati Praha-Ostrava. Pokračuje předseda senátu Martin Lísek.
2: Odvolací soud více zohlednil osoby obžalovaných, to znamená, že ten uložený trest není jenom o škodlivosti toho činu a následků, který byl způsoben, ale i ta podmíněné odložení trestu odnětí svobody je závislé hlavně na tom, jakého člověka máme před sebou. A v případě obžalovaných Martina Mirgy i Nikolase Mirgy oba obžalovaní neměli přitěžující okolnost spočívající v minulých odsouzeních.
1: Olomoucká radnice přispívá na sterilizaci koček a kastraci kocourů. O dotaci si od začátku roku požádalo více než 160 chovatelů. Město pro ně uvolnilo přes 100 000 korun.
3: V jednom kalendářním roce může chovatel žádat o příspěvek 400 korun na kastraci jednoho kocoura nebo o 800 korun na sterilizaci kočky. Podmínkou je bydliště žadatele v Olomouci a maximálně 3 měsíce starý doklad za veterinární zákrok. Informace k tomuto projektu získají zájemci na odboru životního prostředí magistrátu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1 000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun. Premiér Andrej Babiš se ano tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Sport. Olomoučtí hokejisté dnes odstartují novou sezónu Tipsport Extraligy. V 18 hodin se doma utkají s pražskou Spartou. Hanáky v létě posílilo 11 nových hráčů, naopak jich odešlo pouze 8. Olomouc tak má rezervu v případě zranění, říká trenér Petr Svoboda.
4: Chtěli jsme širší kádr, protože z loňských zkušeností víme, že jsme ten kádr měli užší a neměli jsme kam šáhnout. Tam máme prostě na těch postech docela dost širokou konkurenci, což je dobře. Nechceme nikoho posílat pryč. Chceme, aby prostě byli tady i v tréninkovém procesu. Samozřejmě nikdo se do té sestavy nedostane. Počasí.
1: Odpoledne má být většinou oblačno, k večeru postupně až zataženo s deštěm, ojídněle bouřkami. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Fouká slabý, místy mírný jižní až jihozápadní vítr. Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přeháníky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Bystrovany se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc. Přejeme vám dobré středeční poledne. Vy, kteří se dnes chystáte jít fandit Olomoucké moře, jít na hokej a podpořit je v tom prvním utkání proti Spartě, tak si ještě musíte počkat samozřejmě až do té 18. hodiny. Ale do té doby věřím, že můžeme hodně prožít s Českým rozhlasem Olomouc. Můžeme třeba oslavit Den církevních škol, můžeme oslavit Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, ale hlavně slavíme dnešní narozeninové oslavence a také všechny lidušky, které mají svátek. Ať už vy tedy, kteří dnes máte narozeninový den, anebo Ludmila či Lidmila, tedy dámy, které nosí jméno slovanského původu, jež znamená Lidu Milá. Přejeme vám všechno jen to nejlepší a hlavně zdravíčko, ať vás provází a dobrou mysl a radost z každého dne vašeho života. To vám přeje tady za nás za všechny od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Zora Jižková. No a doufám, že těm svým milým, nejen liduškám určitě, už v těch dalších minutách popřejete v písničkách na přání na telefonu 221 555 444. Těšíme se na vás.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Pěkná, pěkná, pěkná zpíval všem liduškám, ale samozřejmě i všem dnešním oslavencům Janek Ledecký, ale samozřejmě důležitější a větší přednost mají právě ta vaše přání dnešním oslavenkyním oslavencům. A první je na telefonu s pozdravem paní Helenka z Uhelné. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den. Já bych paní Zorko chtěla nechat zahrát Lidušce Uchytilové. Ona je dobrá kamarádka. Mm-hmm. Takže buďte tak laskavá. Nechte jí. Zahrajte jí něco hezkého.
1: Ano. Dobře, dobře, dobře. Vy jste vybrala písničku od Madony, je to i vaše oblíbená, Neplač pro mě, Argentino. Tak si zavzpomínáme na tento slavný muzikál a pozdravujeme, blahopřejeme paní Lidušce Uchytilové do Jeseníku od paní Helenky z Uhelné a děkujeme paní Helenko za zavolání. Naschledanou. Tak a já přidám tedy rovnou další vzkazy, pár SMS-kových, které přicházejí na telefon 723 70 33 51. Pěkný pozdrav letí paní Ludmile Předalové z Lutína. Milá Liduško, k tvému dnešnímu svátku ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu a už žádnou nehodu. Víc důvodů k radosti, než den přináší starostí. Ať se ti podaří, co zvládnout chceš, vše nejlepší přeje a těší se na další pěkné chvíle po tvém boku tvůj Evžen. Paní Ludmile Předalové z Lutína, blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc a blahopřejeme vůbec všem liduškám, protože právě lidušky dnes slaví svůj svátek. A další vzkaz. Zahrajte prosím krásnou písničku mojí manželce Lidušce Vinárské, dále paní Lidušce Loničkové z Olomouce, Lidušce Pohořelské z Vápené. K dnešnímu svátku jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přeje Honza z Písečné. Hrajeme také do domova u Třebůvky v Lošticích. Milé kamarádce Lidušce Snášelové posíláme písničku a přání. Pevné zdraví, rodinnou pohodu, lásku, boží požehnání přeje Hela, Blaženka s Pepou, Jaruška, Jitka, Šano a všichni blízcí. Blahopřejeme i Lidušce Snášelové.

0: Madonna nám dospívala na telefonu písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Je paní Tereza z Nového Malína. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát babičce Ludmile Boxanové do Nového Malína k dnešnímu svátečku. Takže babi, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, hlavně ať se máš dobře. Přeje ti i děda Laďa Boxan z Malína, Mariánka z práce a všichni kamarádi. Děkujeme.
0: Vy jste vybrala pro babičku písničku od Katapultu, Já nesnídám sám, platí to?
1: Ano.
0: Dobře, tak posíláme a blahopřejeme vaší babičce Lidušce Boxanové. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A máme tady další pozdravy a další Lidušky. Zahrajte prosím k svátku milé Lidunce Uchytilové do Jeseníku, naší pohádkové babičce, dále Lidušce Siglové do Doubravice, Lidušce Loníčkové do Olomouce a Lidušce Filipové do Uničova. Všem pevné zdraví přeje Zdena z Uničova, děvčata blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Milý rozhlásku, zahrejte do Rudné pod pradědem Patru panu Petru Dymiděnkovi. Dnes má narozeniny. Dnes je to 79 let, co jsi spatřil tenhle svět. My jsme rádi, že tě máme a proto píseň posíláme. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a už žádné vrásky. Všechno jen to nejlepší Petru Dymiděnkovi přeje manželka Petr s Jitkou, Marťa, Majda, Kamil s Kiky a kluci. Blahopřejeme Petru Dymiděnkovi. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát milovanému dědečkovi Antoninovi Dvořáčkovi do Rudné. Dnes má narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. Zdravíme z hranic mezi Chorvatskem a Bosnou. Jsme v pořádku, dědečku. Pěkný den přeje vnučka Lucie a Jiří. Blahopřejeme a hrajeme k narozeninám drahému dědečkovi Antoninu Dvořáčkovi z Rudné. Milý rozhlásku, dnes slaví svůj svátek a významné kulatiny krásných 80 let paní Ludmila Linetová z Pateřína. Vše krásné do dalších roků a velkou pusu, milá Liduško, posílá brácha Pavel Výdáček s rodinou z Bouzova. Pozdrav letí k svátku i paní Lidušce Zukalové z Bouzova, Lidušce Snášelové, Marušce Ševčíkové do Loštického penzionu, Lidce Dolinkové ze Slatinic. Vše nejlepší přejí Výdáčkovi z Bouzova. Blahopřejeme i teď Ludmile Kubíkové do Střeně k svátku a pátečním narozeninám. Milá teto Liduško Kubíková, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje Vendulka, Růženka a Jiříček ze Strukova.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc dnes opravdu bohatě plné vašimi vzkazy pro vaše milé. Tak je na telefonu první paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Českého rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát naší dceře a vnučce Ludmilám Tichém z Palonína, potom Lidušce Lidě Popilářové do Mezec, paní Lidě Jarolimové a Lidě Zdrové do Doubravice, Lidě Fazdrové do Moravičan a Lidě Rozmanové do Moravičan. A prostě je to pro všechny Ludmile a i do té Olomouce a všade, co mě volají. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny. Přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A je to pro všechny, co jako mě také hrají.
1: Děkujeme, pozdravujeme. Všechno nejlepší. Nashledanou. Ano. A zdravíme v tuhle chvíli, protože vzkazuje opravdu spousta. Tak ještě pozdravujeme až pod Praděd na Ovčárnu. Odtud nás zdraví paní Sylvie. Velké překvapení a doufáme, že signál z Ovčárny vydrží. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den, signál drží a já moc děkuji za slovo. Dovolte mi, Lidunko, milá Lidunko zlatá, moje Lidunko Uchytilová, nejlepší dětská sestřičko a moje prostě úžasná dušička, přeji vám všecko nejlepší k dnešnímu svátku. Hodně lásky, hodně zdravíčka a chci vám říct, že už brzy se sejdeme, v neděli se vám ozvu a v pondělí budu u vás na kafičku a přeji také i ostatním Lidunkám, Liduškám, Ludmilkám a všem úžasným, že nám všechno nejlepší k dnešnímu svátečku, hodně zdraví, hodně rodinné pohody a přeji vám všem, ať máte každý den důvod se smát. A pozdravuji z Ovčárny, kousek od pradědu a posílám vám hrozně dobrou energii, takovou tu zdravou energii a nechávám zahrát písničku a paní Zorinko vám také a děkuji moc, moc za to úžasné spojení.
1: Já moc děkuju, opravdu spojení s Ovčárnou, no tak to je něco, i to je i moje dětství a mládí, takže srdečně pozdravuji tam nahoru k vám. Jak tam máte dnes?
4: Dneska máme sluníčko, krásně čistý vzduch, úplně zdravý vzduch. Když jsem se podívala do těch stromů zelených, nádherných, které jsou obsypané šiškami, to je tak nádherný pohled a já prostě jsem tady šťastná, jsem tady teď chvilku, pracovala jsem v Jeseníku, ale to je jedno, nicméně jsem tady velice šťastná a ještě paní Lidunce posílám velkou pusinku, ještě bych chtěla říct.
1: No, tak to my se přidáváme a pozdravujeme tam k vám a mějte se moc hezky. Nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou všem, nashledanou.
1: To byla paní Sylvie z Ovčárny, blahopřejeme paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku a já hned přidávám další vzkazy. Dobrý den, zahrajte prosím k svátku také paní Ludmile Křesinové z Mohelnice. Všechno jen to nejlepší. Zdraví a štěstí přeje Marie. Blahopřejeme Lidušce Křesinové. Zahrajte písničku pro drahou babičku Lidušku Loníčkovou k dnešnímu krásnému svátečnímu dni. Naše drahá babičko, všechno jen to nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a radosti ti zasílá a přeje vnučka Hanička. Blahopřejeme paní Lidušce Loníčkové, zahrejte prosím Ludmilám do Olomouce, Jeseníku i Moravičan, blahopřeje jim Břeťa Píska. Blahopřejeme Ludmile Kubíkové ze Střeně a k pátečním narozeninám přejeme Liduško všechno nejlepší, hlavně zdraví, všichni spňoví. Pňovic a paní Ludmile Uvízlové ze Štěpánova, bývalé rodačce z Pňovic. Všechno nejlepší přeje Růža z Pňovic. K dnešním narozeninám přejeme jen to nejlepší naší vnučce Vendulce Motličkové. Vendulko, všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku. Pozdrav letí paní Anešce Náhlíkové z Bílé vody, slaví narozeniny. Milá Aneško, hodně štěstí, zdraví, pohody a elánu do dalších let přeje Liba a Milka. A blahopřejeme paní Majce Bočkové, která včera oslavila nádherné narozeniny. Majko, přejeme ti zdraví, štěstí, pohodu, vždy jen dobrou náladu. Členové senior klubu Senice na Hané. Hezký pozdrav k svátku patří Lidušce Pohořelské z Vápené. Vše nejlepší, dobré zdraví, štěstí, pohodu, spokojený život přejí kamarádky Anička a Maruška z Vápené. Blahopřejeme Lidušce Pohořelské. A pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách letí pro radost a dobrou chuť ke středečnímu obědu do Pňovic prababičce a pradědečkovi a strejdovi Liborovi. Mějte se, zítra se uvidíme, Růženka a Vendulka, a blahopřejeme i Lídě Mišákové z Uničova. Krásnou písničku a přání všeho nejlepšího paní Lído Mišáková posílá teta z Pískova a holky z Úsova.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: V rozhlasových vlnách teď do Olomouce zdravíme paní Hanku. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosila bych o zahrání písničky k dnešnímu svátku paní Lidušce Loníčkové, mojí maminice, od Elvyho Presleyho. A přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, krásný pohodový den.
1: Je se sluníčkem, tak doufáme, že si ho i paní Liduška Loníčková krásně užije a blahopřejeme. A mějte se moc hezky. Paní Haníčka z Olomouce na telefonu. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a ještě máme na telefonu, protože těch vzkazuje opravdu spousta, pana Vraťu z Lipové Lázně. Pane Vraťo, dobrý den, komu vy budete hrát?
3: Dobrý den, já bych chtěl zahrát paní Lidušce Tomáškové do Zábřeha a přeji jí všechno nejkrásnější, všechno nejlepší a k jejím krásným dožitým narozeninám. Je to něco neskutečného, nádherného. Dožila se takového vysokého věku, co jim pán nadělil. A děkuji a jemu a jí za celý její krásný život a přeji všechno nejkrásnější na světě. Hodně zdravíčka, štěstíčka, dobrý očička, ať se jí pěkně kouká, ať se má hezky, ať má radost ze svých dětí, z vnoučat a ze všeho svého okolí. A miluju a mám strašně rád, je to moje nejlepší kamarádka, no prostě moje sestřenice. Děkuji vám moc krát za vysílání a přeji vám taky krásný den.
1: Děkujeme moc, pane Vraťo, a pozdravujeme i paní Lidušku Tomáškovou do Zábřehu, jak jste říkal. Velké blahopřání, všechno nejlepší. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
1: Tak a další vzkazy, opět SMS-kové. Přidejte prosím přání také paní Ludmile Clupné z Hrabišína. Hodně zdraví, lásky a dny plné sluníčka přeje Jiřina a Zdeněk. Je to paní Liduška Hačlupná z Hrabišína. Tak blahopřejeme moc. Přání a pěknou písničku zahrejte do Zborova k dnešnímu svátku. Lidušce Pospíšilové všechno nejlepší přeje sestra Zdeňka s celou rodinou. A písnička letí pro všechny Lidušky v Oseku nad Bečvou. Blahopřeje Staňka z Oseka. Blahopřejeme Lidušce Gajdičiarové, Gotvaldové, Olšovské. Přejeme zdraví, pohodu a spokojenou rodinu. Blahopřeje Jarka a Jirka. Písnička je pro babičku Ludmilu Pospíšilovou ze Zborova. K svátku všechno nejlepší. A hlavně zdraví, štěstí a pohodu přeje Karolínka, Zdeňka a Michal z Brna. Blahopřejeme Ludmile Pospíšilové. Do Olešnice u Bouzova hrajeme milé kamarádce Lidušce Kamlerové. Všechno jen to krásné, šťastné, zdraví, moře rodinné lásky, příjemné okamžiky, pohodu, boží požehnání. Přeje Hela. Pěkný pozdrav k svátku letí paní Lidě Boxanové z Nového Malína. Milá Liduško, štěstí, hodně zdraví, lásku, to ti přeje Milada a Monika Dlouhomilov. Veselou pěknou písničku mým milým Lidunkám. Liduš Šubrtové, Popravové, Piškaninové, Mederové, Jarošové, milé holky Lidušky, všechno nejlepší. A hlavně hodně zdraví přeje. A teď ten zbytek té zprávy tady bohužel už nemáme doručen. V každém případě věřím tomu, že Lidušky Piškaninová, Mederová, Jarošová, Popravová budou vědět, od koho ta zpráva je. Ještě jeden vzkaz. Zahrajte Lidušce Kostlanové z Mostkovic. Všechno jen to nejlepší, Liduško Kostlanová. S pozdravem, Ivanováková.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juká, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A v přání pokračujeme dále v Českém rozhlase Olomouc. Paní Eva Zloštic je s námi. Dobrý den.
6: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a dneska bych chtěla poslat písničku všem liduškám, co znám, hlavně mé sestře Lidušce Novákové, Lidušce Hlavínkové a Lidušce Bačovské. Všem jim přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví, hodně štěstí a pohody, spokojenosti a hodně lásky v celé rodině. Děkuji vám moc, přeje to Eva a Zdenek.
5: Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc. Paní Eva Zloštic byla s námi. Děkujeme. Naschledanou.
6: Naschledanou.
5: A máme tady pozdrav také ze Zašové. Pan Ladislav se dovolal. Dobrý den.
7: Dobrý den. Tož já teď zdravím pohodový Český rozhlas Olomouc. A dneska má svátek moja manželka Liduš. Tož já bych chtěl tím pádem poděkovat za starost o rodinu. Já poslední dobu krepíruji, že zdravím. Manželka teď na tom není úplně výborně, jo, ale přesto všecko kurník šopa dělá o 106. No, tož Liduš, všecko nejlepší, ale hlavně zdraví, protože já to teď cítím, že zdraví je důležité, tak Liduš, zdraví hodně.
5: Určitě.
7: A to je všechno. Děkuji vám za vyhledání pěkné písničky.
5: Ano, ano, blahopřejeme i vaší paní Lidušce do Zašové. Opatrujte se, nashledanou.
7: Nashledanou.
5: To byl pan Laďa. A další pozdravy, blahopřejeme Lidušce Zapletalové a Horňáčkové. Milé Ludmilky, zdraví, štěstí, lásku, pohodu. Přeje klub seniorů Břidličná. Blahopřejeme milované mamince Lidušce Gotwaldové, tetě Aneteři Lidušce, tiché soused celý je Jarolímové a Siglové. Máme vás moc rádi. Krásný den přeje Maruška. Pozdrav letí Lidušce Horáčkové z Břidličné, Lidušce Zapletalové z Rýžoviště. Vše nejlepší a hlavně zdraví, štěstí a lásku přeje Maruška, Zdeňka a Luboš. Paní Liduška Machová z Cakova slaví svátek. Pevné zdraví, paní Liduško Machová, štěstí, jen to nejlepší. Přeji členové senior klubu Senice na Hané a blahopřejeme naší drahé mamince, babičce, prababičce, Lidušce Loničkové z Olomouce. Všechno jen to nejlepší, drahá maminko, k svátku. Hodně zdravíčka, štěstí, spoustu spokojenosti, pohody, lásky, krásný den k tomu. Máme tě moc rádi, přeje dcera Leona s celou rodinou a Karel. Blahopřejeme paní Lidušce Loníčkové. Všechno nejlepší k svátku všem Liduškám a hlavně Lidušce Blechtové přeje draha a Peťa. Svátek má paní Lída Pitlíčková ze Senice. Hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenost přejí sestry Máňa a Fanča, tak už jsme zpátky, blahopřejeme Lidušce Pitlíčkové, pozdrav letí také Lidušce z Olomouce, zdraví, sílu, štěstí, klid a radost ze života mít. Lidušce z Olomouce přeje Marta a Květoš ze Senice, takže myslím pro paní Lidušku Loničkovou. pěkný pozdrav letí. Vlaskyčce, Marušce, Jirkovi, řezbáři, Jardovi, Oldovi, paní Lidušce Uchytilové k svátku jen to nejlepší přeje Robert a všechno nejlepší přejeme i paní Lidušce Janetové z Bludova. Zdraví a štěstí přeje Zdeňka z Olšan, paní Lidě Nejeschlebové, zdraví a štěstí přejí z Bouzova, všichni za všechny Marie. Pěkný pozdrav posíláme také Mirce Košťálové do Mohelnice, naši Sokolce. Miruško, hodně štěstí, ale hlavně zdraví a ať tě život stále baví. Mirko, jsme stále mladé, ale už dlouho po záruce. Pohodové narozeniny Mirce Košťálové přejí Sokolky a k narozeninám blahopřejeme drahé Markétce Bukurové z Jeseníku. Přejeme mnoho štěstí, zdravíčka a ať máš úsměv na tváři každý den. Tak to mojí milované Markétce Bukurové přeje manžel Mirek, blahopřejeme narozeninové oslavenkyni. No a hrajeme také paní Lidušce Gottwaldové k svátku blahopřejí všichni z Nového Malína, Lidušce Uchytilové a Lidušce Loníčkové. Drahým Liduškám přejeme pevné zdraví, hodně pohody, štěstí do dalších let. Mějte se moc krásně. Lidušce Uchytilové i Loníčkové přeje Eliška z Václav a děkujeme za krásné setkání seniorů z Bouzovska a s novo a novomanželům Dušanovi a Pavle Tejkalovým. Všem děkuji za krásné setkání. Zdraví Alena.

0: Eva a Vašek nám dospívali Bílé růže z Atén. Na telefonu další je paní Marie z Veselí nad Moravou. Paní Maruško, dobrý den, povídejte.
1: Dobrý den, můžu číst?
0: Ano,
1: můžu
0: povídejte.
1: Tak, Eričko, přeju ti všechno nejlepší k narozeninám. Eričko, přeju ti hodně výjimečnou chvíli a hodně síl a pusinek na čelo. Anděle strážný, ať ti chrání a boží požehnání. V lásce a štěstí ti přeji hodně krásného života a taky ti přeju k vašemu výročí 5 roků hodně štěstí a hodně štěstí, plnou náruč lásky, tak si to drž jako svého anděla. Tu lásku, aby držela jako svého anděla. To ti přeje babička, maminka, Marek. Děkuji vám za zahrání. Krásný den, redaktorce zvlášť. Děkuji.
0: To byla paní Marie z Veselí nad Moravou, ano. Blahopřejeme tedy vnučce Eričce do Brna. A ještě paní Ludmila ze Šumvaldu. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím. Já bych chtěla, můžu dál?
0: Povídejte, ano, komu budeme
2: hrát. Já bych chtěla popřát paní Lidušce Žváčkové z Pískova. Všechno nejlepší dnešnímu svátečku, všechno nejlepší, hodně zdraví, to je nejdůležitější. Ať se jí všechno povede a všechno, co si v životě přeje a zdravím celou její rodinu. A ještě taky zdravím paní, nevím, co s ní je, paní Janu Knoblochovou ze Šumvaldu, tak ji pozdravuji, ať se mi vozve. No, hlavně to zdraví.
0: Tak pozdravujeme, blahopřejeme a krásný taky. Den vám. Naschledanou.
2: Ano, děkuju.
0: Tak, to byla ještě paní Ludmila ze Šumvaldu. Ještě pár SMSek stihneme. Blahopřejeme k svátku. Přejeme zdraví, štěstí a pohodu a krásný den paní Lidušce do Jeseníku, Lidušce Dloníčkové do Olomouce a všem Liduškám, které poslouchají Český rozhlas Olomouc. Blahopřeje paní Milada z Přáslavic. Pěkný pozdrav letí po rozhlasových vlnách také paní Popravové, Piškaninové, Mederové, Jarošové, Lidušce a tady máme už i kdo píše, přála paní Maru s celou rodinou. Zahrajte do Jeseníku paní Lidušce Janisové, kikice růží a pár řádků snad potěší k tvému svátku. Co dál přát? Snad jen lásku a štěstí, pevné zdraví na pořád. Přeje Lidušce Janisové Božka, Maruška a Petr. Do Litovle hrajeme milé kamarádce Lidušce Ševčíkové. Posíláme písničku a přání štěstí, zdraví, rodinné lásky, pohodové dny. Hela a všichni blízcí. Zdravíme Lidušku Gavlasovou do Žulové, Ola, Terka, Zuzka s rodinami přejí, Liduško Gavlasová všechno nejlepší k svátku a Lidušce do Jeseníku k svátku jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejeme, jen ten vzkaz jo přeje. Anička, takže blahopřejeme paní Lidušce do Jeseníku od Aničky, poslední vzkaz. Dobrý den, přání 5 Ludmilkám posílá Maru z Radíkova. Někde se ztratil konec SMSky, takže také pozdravujeme. Těch vzkazů a přání je tady ještě opravdu obrovská spousta, ale čas už nám kvapí ke 13. hodině. Čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc, pak povídání Alex Minářové s hercem a dabérem Alexejem Piškem a další písničky na přání, ve kterých v těch vzkazech budeme pokračovat, tak ty vás čekají po 18. hodině.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Jeseník podpoří dotacemi budoucí zdravotníky. Na hrad Štempark letos zamířilo více návštěvníků. Startuje projekt Darujeme kroužky dětem. Zítra čekáme oblačno až polojasno a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Město Jeseník příštím roce podpoří místní studenty, kteří se chystají na studium lékařské fakulty nebo vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou moci získat až 15 000 korun. Město na program vyčlení 250 000 korun, řekla to mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
5: Dotace poslouží na částečnou nebo úplnou úhradu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Jeden žadatel může získat maximálně 15 000 korun, celkově je v tom programu připraveno 250 000 korun. Žádosti o dotace bude možné podávat od 15. listopadu tohoto roku do 11. ledna.
4: Na hrad Štempark letos zamířilo více návštěvníků. Památku si během prázdnin prohlédlo více než 10,5 tisíce lidí, o zhruba 500 víc než ve stejném období loni. Podle kastelána Dominika Fadrného turisty lákal mimo jiné jeden z obnovených prohlídkových okruhů.
6: My jsme o letních prázdninách evidovali návštěvnost 10 416 návštěvníků, což je nárůst o nějakých 556 lidí oproti vlastně stejnému období v minulém roce. My jsme na hradě Štempark v letošním roce otevřeli nový prohlídkový okruh po reinstalaci, tudíž to připisuji k tomu, že vlastně ta návštěvnost se zvedla a zvýšila.
4: Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Švítka.
7: Ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl, mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. S předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem řeší i nutnost odložit systém emisních povolenek. Babiša na cestě doprovází početná podnikatelská delegace a také jeho spolustraník minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů. Sport. Čeští volejbalisté poprvé na mistrovství Evropy prohráli. Po třech výhrách v řadě podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. Dnes čeká národní tým poslední souboj ve skupině. Od 21 hodin bude hrát se Slovinskem.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Olomoucku u Velkého Týnce je na vozovce rozsypané lešení, pravý pruh je neprůjezdný. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
8: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
9: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borise Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaký prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Nikdy
1: neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nebo najít toho astronauta prostě, jako přišel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Měla jsem hodně termínů, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni

0: z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jich podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej a když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
1: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
0: Jako z premiéru svého
1: divadelního spolku?
0: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady. Na motivy svatební cesty do Jilí jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí. Tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí. No a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
1: Vy sám si vybíráte herce?
0: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný. Ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to? Jo, takže to bylo takový fajn. Takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
1: Jste na každé premiéře?
0: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
1: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
0: Ne.
1: Do jejich hereckých výkonů?
0: Ne.
1: Nikdy?
0: Ne.
1: A vnitřně si něco říkáte?
0: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
1: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
0: Cože?
1: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
0: No.
1: K tomu
0: no,
1: se dostaneme.
0: To byl dobrý vtip. To, no.
1: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste toužil někoho zastřelit?
1: Když jednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rappel, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
0: to
1: milá
0: teď. To si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu, tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus
1: života. To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravil vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se, rok 77, 78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví?
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka ráda, vy to říká tak smutně. Tak
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: vzpomínky na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, já jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za dva roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov nabízí pečovatelskou službu více lidem. Příští týden se mimořádně sejdou poslanci, projednají například zvýšení důchodů. Fotbalisté z Kozlovic u Přerova v českém poháru hostí ligové Pardubice. Zítra má být oblačená špolojasno, zpočátku s deštěm, teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Přerova rozšířilo tento týden síť sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Terénní pečovatelskou službu nově nabízí nejen lidem z města a jeho místních částí, ale také obyvatelům 28 obcí v regionu. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Pečovatelská služba bude dostupná každý den od 7 ráno do 10 večer a klientům zajistí například pomoc osobní hygienou, oblékáním, pohybem po bytě či vstáváním z lůžka. Pracovníci pomáhají také s přípravou a podáním stravy, doprovodem k lékaři nebo na úřady, zajišťují dovoz obědu, nákupy či běžný úklid domácnosti.
0: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měly zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Ve čtvrtek se potom sejde vláda. Podle šéfa SPD Tomia Okamury má rozhodnout, kdy zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platu politiků. Kulturní sál Domeček v Rybníku nad Bečvou opět slouží veřejnosti. Uzavřený byl zhruba půl roku kvůli opravám. Dělníci při nich vyměnili podlahu a vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Investici za zhruba 5 milionů korun zaplatilo město. Ředitelka Lipenské knihovny Pavlína Papežová má už stanovený program v Domečku do konce roku.
3: Zahájíme výstavu, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. A jmenuje se Kameny pod mikroskopem. Bude zajímavá, bude částečně interaktivní, takže určitě všechny zveme, aby se přišli podívat. A potom v říjnu začíná týden knihoven a vůbec takové podzimní besedy. Máme v plánu další sousedské posezení a pak už vánoční výstava samozřejmě.
0: Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování. Za poslední dva týdny se vybraná částka zvýšila o téměř 11 milionů korun.
1: Sport.
0: Fotbalisté z Kozlovic u Přerova si dnes zahrají třetí kolo MOL Cupu. Tým ze čtvrté ligy, který v domácím poháru vyřadil favorizovanou Karvinou, hostí ligové Pardubice. Utkání začne v 16 hodin. Podle předsedy kozlovického klubu Lubomíra Korítka půjde o historickou událost.
4: Pro nás je to zápas století. Tak, jak jsme před dvoma rokama oslavili 100 let klubů, tak takový zápas jsme ještě nehráli, ani nehrál se na území Přerova ještě zápas, že by se hrálo soutěžní utkání, kde by hrál prvoligový tým, takže pro nás je to fakt zápas století. Nevím, jestli se ještě někdy bude opakovat, ale fakt se na to těšíme.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku u obce Náklo havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodina 4 minuty, tady je Český rozhlas Olomouc. Jak už jsme vás také informovali, Olomouc dnes vstupuje do nové extraligové sezóny, a to s výrazně obměněným a omlazeným kádrem a také s tradičně nejnižším rozpočtem v celé soutěži. Ale ambice jsou, my si o nich dnes budeme také povídat s trenérem v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Soutěžit a hrát můžete dnes také vy, a to za chvíli, protože otevřeme výrazně vědomostník víc hřebíky. Co se cen týče, jsou tady dámská trika, plechový hrnec, kniha, žena bez promile, máme tady CDčka s hudbou i mluveným slovem, třeba Ladislava Lakomého, tak pojďme na to. Telefon 221 555 444 a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se těší Zora Ješková.

0: Vyřešte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, otevíráme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a telefon 221 555 444. Kromě cen, které už jsem jmenovala, tedy trička, hrničky, kniha, CDčka, tady máme ještě jednu specialitu, možná hlavně pro vás, kteří se pohybujete hodně na Jesenicku. Pozor, 19. září startuje, to je v sobotu, již tradiční festival, Mezinárodní hudební festival Karla Dieterse z Dietersdorfu, jeho už 34. ročník. A právě v sobotu 19. je ten zahajovací koncert a ten je v Jeseníku. No a další koncerty se konají třeba ve Zlatých horách, opět v Jeseníku, v kostele v Žulové, to je 25.9., v České Vsi 26.9., nebo třeba v Bělé pod Pradědem, nebo například v Supíkovicích či v Lipové Lázni. No a my pro vás tady máme volnou vstupenku, respektive dvě vstupenky pro jednoho z vás na celý tento hudební festival. Mohou být vaše, taktéž v rámci tedy cen hřebíku. No a pojďme už soutěžit, kdo je s námi jako první. Dobrý den.
3: Dobrý den, krásné zdravé odpoledne, já jsem Michal z Libiny, ze Šumperska vlastně.
2: Dobrý den, Michale, to by se vám takové vstupenky na festival docela i hodily. No tak
3: určitě.
2: Jo, pojďme na to, kterou otázkou chcete začít.
3: Já zkusím sedmičku.
2: Sedmičku a pozor na ten desetivteřinový časový limit pro odpověď. Dobrá, takže začínáme a otázka číslo 7 se ptá na elektrické napětí. Čím budeme měřit elektrické napětí? Elektrické napětí měříme za A voltmetrem nebo za B ampérmetrem a nebo ohmmetrem za C napětí.
3: Prosím vás, já si myslím, že to bude Ačko.
2: Voltmetr říkáte.
3: Ano.
2: Ampermetrem měříme proud, voltmetrem měříme elektrické napětí.
3: Aha, aha, aha, takže...
2: Je to správně, je to správně, výborně.
3: Děkuji, já jsem úplně zamotal teďka.
2: První bod je váš, pojďme dál.
3: Děkuji. Takže dál bych si vzal devítku.
2: Otázka číslo 9. Jak představte si, že před sebou máte klávesnici počítače.
3: Ano, ano.
2: No a na té klávesnici počítače máte číslo 8. A pod tou ano. Osmičkou se nachází také jedno písmeno. A to písmeno je buď za A dlouhé A, za B dlouhé B, za C Ž.
3: Je to dlouhé A, protože já to vím, protože jsem nevědomý a používám to denně, takže je to A.
2: Ano, takže jste perfektně orientován, výborně. Dobře, tak to máme druhou správnou a do třikice prosím.
3: Desítku.
2: Otázka číslo 10. Tak, tady se ptáme na římské číslice. Která z těchto číslic, římských číslic, má nejnižší hodnotu? Je to Cčko, nebo je to Dčko, a nebo je to písmeno L? L.
3: Nejmenší z těch, co jste vyjmenovala. Já bych řekl, že to je Lko.
2: A je to perfektní, ano, správná odpověď, výborně, no super, super.
3: Já jsem se těšil na rozhlasovou, ale tam mě minula.
2: Tak to vidíte.
3: Ale to nevadí.
2: Nevadí, v každém případě odpověď byla správná. Blahopřejeme moc prvnímu výherci a ať už jsou to vstupenky, tedy ty volné na celý festival, zašleme samozřejmě, nebo jakákoliv jiná cena, ať vám udělá radost. Předáme do režie, nashledanou.
3: Dobře, děkuju, nashledanou.
2: Tak to byl pan Michal z

0: Hrála jste někdy kulečník?
1: Jejda, no, kdysi dávno, jako dítě asi.
0: V restauračních zařízeních ještě kulečník vídáme. A já se ptám, která barva je typická pro tu barvu plátna kulečníkových stolů. Takže barva toho plátna je buď za A červená, nebo za B zelená, nebo za C modrá.
1: Tak za B zelená, to vím.
0: To si pamatujete z dětství.
1: Jo, to mi uspělo. Před očima, dobrý. No, tak zkusím trojku.
0: Tak, tady se ptám na žinčicu. Žinčica, to je tradiční slovenský nápoj, podobný kefíru, a já se ptám, z jakého mléka se žinčice vyrábí. Za A z buvolího, za B z kravského, za C z ovčího.
1: Tak za C z ovčího.
0: A máte ráda tento typ nápojů?
1: No docela jo, někdy nepořád, ale na ochutnávku.
0: Hodí se občas. A jsou zdravé, ano, nápoje kefírového typu. Velký potlesk pro vás. To nám to jde jako po másle. No, máme tady další výherkyni. Blahopřejeme, paní Elišku.
1: Tak mám radostný den, děkuji moc.
0: Krásná hra, děkujeme moc a předáme do režie. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou.
0: Po rozhlasových vlnách v Hřebicích teď vítáme koho? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Olomouc.
0: Vítejte u nás, pane Petře. Tak, zůstává 4, 5, 6, 8.
2: Tak, postupně 4.
0: Jak se jmenoval nejmladší ze sourozenců rodiny Bednářových v komedii S tebou mě baví svět? Takže to byl ten roční chlapeček. A ten se jmenoval za A Matýsek, nebo za B Bertík, a nebo za C Pepíno?
2: Tam je ta slavná věta Matýsek se. Takže je Matýsek.
0: Ano, ano, Matýsek se. A pro vás, vy za to máte velký potlesk, ano, za tuhle slavnou větu. Výborně, pojďme.
2: Takže pětku.
0: Číslo 5. Tady se ptáme, jaké zvíře je kňour? Kňour je za A divoké prase, za B jelen, nebo za C jezevec?
2: No, kňour je divé zvíře, takže divoké prase.
0: Divé zvíře. Ano. Tak a kam teď? Šestku nebo osmičku?
2: No, šestku.
0: Takže teď se podíváme do tělocvičny. Cvičil jste někdy gymnastiku?
2: Ani moc ne.
0: No, ale určitě víte, o co se jedná. Gymnastika nabízí cvičení na nejrůznějších typech nářadí. A jedno z těch nářadí prověří opravdu skvělým způsobem naši rovnováhu. A to nářadí se jmenuje za A kůň, nebo za B kladina, nebo za C kruhy.
2: Tak to asi kladina.
0: No,
2: úzká, dlouhá.
0: Na kladině to opravdu není nic jednoduchého a vy máte naprostou pravdu. A máme tady velký potlesk a dalšího výherce, tedy včera 3 výherci, dnes 3 výherci, krásná bilance. Moc vám blahopřejeme, pěkná
2: Děkuju.
0: Hra. Předáme vás do režie a ať se vám daří. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Takové dnes byly úspěšné opět hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme vám. Hrajte s námi opět zítra po 14. hodině.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Olomouc dnes vstupuje do nové extraligové sezóny s výrazně obměněným a omlazeným kádrem, se staronovým trenérem, ale stejnými ambicemi. Z pozice outsidera trápit favority poctivým a nepříjemným hokejem. O olomouckém hokeji si víc povíme za chvíli a pozveme vás samozřejmě také na ten dnešní zápas proti Spartě, kterým extraliga startuje v 18 hodin.

0: přímo z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Přesně v půl třetí ve středu 16. září v odpoledně Českého rozhlasu Olomouc míříme na hokej. Hokejisté Olomouce totiž vstupují dnes do další extraligové sezóny, a to už tradičně s nejnižším rozpočtem v celé soutěži, ale netradičně také s velmi omlazeným kádrem. Několik dlouholetých stálic klub opustilo a na jejich místo přibyli draví mladíci. A ti se touží dokázat, že v extralize mají své místo, i když v jiných týmech by ho hledali třeba jen těžko.
1: Kluků, kteří tam byli hodně přes 30, už bylo poměrně dost a bylo potřeba ten kádr omladit, a tak během těchto dvou let jsme se to snažili provést tu přestavu.
2: Za ty dva roky je to hodně, no, je to 80% manšaftu skoro a musí se to učesat, máme teďka hodně mladých kluků, je to hodně takový lítavý, ale zase energický, takže když tu energii dostaneme správným směrem, tak si myslím, že by to mohlo být platné. Ta rozlítanost tam je cítit, no.
3: Popisují generační obměnu olomouckého kádru generální manažer Erik Fürst a brankář Matěj Machovský. A jejich slova už přímo na obraz hry na ledě přenáší i nový hlavní trenér Petr Fiala. Nižší průměrný věk by sebou totiž přirozeně měl přinést větší rychlost, živelnost a lepší pohyb.
4: Máme takovou představu my a já doufám, že i ti hráči, že prostě musíme být ti, co je budou štvát, ty soupeře, tím pohybem a vůbec takovou tím nepříjemným hokejem a pak můžeme být úspěšní. My nechceme vyloženě hrát jakože na breaky, ale ty hráče tam máme, kteří mají dobrý pohyb a jsou schopní tam odbruslit.
3: Odhaluje kouč Fiala jednu z možných zbraní Hanáků, kterou často ukazovali už v přípravných zápasech. Do Olomouce přišlo v létě hned 11 nových hráčů. Většina z nich byla v předešlých klubech buď na hraně sestavy v extralize, nebo naopak patřili mezi nejlepší opatro níž v maxalize.
4: Ty příchody nějakým způsobem jsme plánovali, nejsou to náhodní hráči, nějaký čas už jsme o ně usilovali, takže to nebylo, že někdo někde zbyl, ale to jsme brali, že je dobré pro klub a po všech těch stránkách výkonnost, peníze, to patří k sobě.
3: A právě finance jsou v Olomouci to největší téma. Zatímco v mnohem movitějších klubech majitelé či manažeři obrazně otevřou měšec, na Hané musí pracovat s nejnižším rozpočtem v lize a místo tučného konta nabízí nadějným hráčům spoustu času na ledě, potenciální možnost růstu a naději na průlomovou sezónu, což platí téměř u všech příchozích.
1: To děláte tak, na co si můžete dovolit a každopádně požadavky vždycky rostou, nebo respektive ten agent se snaží pro toho hráče sehnat podmínky vždycky nejlepší, ale je to o tom, kam se společnýma silama dostaneme, buď to se někde zhodneme, nebo ne.
3: Přibližuje generální manažer Erik Fürst. A zatímco kádr se radikálně obměnil a skoro o rok v průměru omladil, dvě věci jsou v Olomouci konstantní. Jednou z nich je léta neměný stařičký stadion a tím pádem i nižší komfort pro diváky a menší možnosti pro potenciální partnery. A druhá je fakt, že obecná i odborná veřejnost rok co rok pasuje kohouty na baráž, ačkoliv i za posledních 11 sezon hráli jen jednou.
4: Já jsem tu přestal už před pár lety sledovat, protože se to opakuje ten scénář. Vždycky jsme mezi těmi, co ty baráži budou nebo už spadnou. Jednou teda se trefili, to jsme bohužel v té baráži byli, ale jinak si troufám říct, že vždycky se tomu vyhneme docela, nechci říct v pohodě, ale prostě se tomu vyhneme, že to není o chlup, ale že tam opravdu nějaký ten odstup je a je tam i ty předkola play-off.
3: Doplnil s lehkým úsměvem hlavní trenér Petr Fiala, který se na lavičku jako aktivní kouč vrací poprvé od listopadu 2019, kdy skončil jako trenér Komety Brno. Od té doby pracoval jen jako videotrenér. S kolegou koučem Petrem Svobodou by měli mít rovnocenné role. I to je v Olomouci pro další sezónu novinkou. Adam Kodet, Český rozhlas.
0: Tak ještě jednou připomeňme, olomoučtí hokejisté dnes odstartují novou sezónu Tipsport Extraligy. V 18 hodin se na domácím ledě utkají s pražskou Spartou.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc, co vám nabídneme dál. No tak třeba výlet našeho kolegy Mirka Kobzy s rozhlasovou pohlednicí od Pregedu na Hanou. Tentokrát se vydáme do Penčic. Možná je znáte, v létě jsou vyhledávány kvůli koupališti, ale najdeme tam třeba i hodně zajímavý kostel. Tak si to projdeme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: my projíždíme také dál odpolednem Českého rozhlasu Olomouckým středečním a 16. zářijovým. Trošinku se nám už zatahuje obloha a také už se lehce ochlazuje, však ona má také přijít ta studená fronta večer a v noci ze středy na čtvrtek. Jak se to počasí bude vyvíjet, tak na to se určitě podrobně zeptáme meteorologů. I na to konkrétní ochlazení, to nás poslouchejte po 17. hodině vedně v kraji, ale teď už míříme do Penčic na Přerovsku. V příjemné krajině kopců, ovšem nějak vysokých, se nachází vesnice, která uchvátí zajímavým kostelem, bohatou sochařskou výzdobou i historií. A právě tam se vydal Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Penčice najdeme asi 6 kilometrů severovýchodně od Přerova v malebné krajině podhůří Oderských vrchů a protože nadmořská výška okolí Penčic dosahuje necelých 300 metrů, tak i méně zdatní cyklisté se nemají čeho bát. Co mě vyloženě dostalo při příjezdu ke zdejšímu kostelu svatého Petra a Pavla, byla jeho vysoká štíhlá věž a pak samozřejmě i sochy kolem chrámu. Přímo uprostřed malé návsi před vstupem do kostela nepřehlednete sochu svatého Libória. Jeho přítomnost mě docela překvapila, protože kromě jesence, kde je tomuto svatému zasvěcen pramen, jsem se s ním ještě nesetkal. Socha světce v biskupské mitře nebyla tvořena přímo pro Penčice. Původně stávala před klášterem Hradisko u Olomouce, na louce vedoucí směrem k městu. Jejím autorem je sochař Ondřej Cáhner, který ji vytvořil z maletinského pískovce v roce 1736 na žádost opata premonstrátského kláštera Hradisko Norberta Umlaufa. Také socha před kostelem je zajímavá. Zobrazuje svatého Josefa a je ještě starší než svatý Liborius. Pochází z roku 1711 a jejím autorem je David Cyrn. Původně byla také vytvořena pro klášter na Hradisku z popudu opata Bernarda Vankeho. Do Penčic byla přemístěna v roce 1797. Třetí sochou je pak svatý Jáchym, pocházející ze stejného období, který sem byl také přemístěn z Hradiska. Tím jsem se tak trošku dostal do historie Penčic. Dnešní obec byla do roku 1960 vlastně dvěma osadami, Penčičkami a Penčicemi. Starší z nich byly Penčice, které jsou zmiňovány již v listině Jindřicha Zdíka z roku 1141. Biskupský majetek byl často pronajímán, ale vždy se myslelo na to, k čemu byla obec předurčena už od svého vzniku, tedy k tomu, aby její obyvatelé přispívali daněmi na údržbu mostu přes Moravu u Olomouce. Majetkem církve, potažmo Olomoucké kapituly, pak byla vesnice až do roku 1848. Penčičky jsou naproti tomu zmiňovány později až k roku 1381. Bylo to dominium patřící drobným zemanům, které později bylo připojeno k čekinskému panství a dále s ním k dominiu rokytnickému. Poslední vrchností Penčiček byl rokytnický majitel Josef Svobodný pán Eichhoff, který držel obec také do roku 1848. Historické prameny pak mluví na katastru dnešních Penčic ještě o třetí obci. Jmenovala se Zátěž a stávala u samoty nazvané Sušírna, kde později zanikla. Vesnice byla vždycky zemědělskou osadou, bez výraznějšího průmyslu. Později zdejší obyvatelé hledali uplatnění v nedalekých průmyslových centrech, zejména v Přerově a Lipníku nad Bečvou. Od roku 1985 je pak vesnice součástí Přerova. Už zde byla zmínka o farnosti a kostele v Penčicích. Historie té farnosti je opravdu dlouhá, je o ní zmínka už v inkriminované listině z roku 1141. Současný kostel svatého Petra a Pavla byl postaven v roce 1693 a to díky snaze sobíšského rychtáře Jana Pavlíčka. Mimochodem půhončí, tedy rychtáři ze Sobíšek, připomíná i tzv. Půhončácká brána s deskami donátoru z první poloviny 19. století, která kdysi vedla na místní hřbitov. Dodnes je zde zachováno pár docela zajímavých náhrobků a také malá kaplička. Kapličku pak najdeme i v Penčičkách a pokud budeme mít dost památek, můžeme se v letních měsících vyčvachtat v bazénech místního koupaliště. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Penčic na Přerovsku vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc zveme k novým aktuálním zprávám. Budou tady za 6 minut, 15 hodin, poslechněte si. No a pak pokračujeme třeba i informacemi pro řidiče v řidičské abecedě. Tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: A já mám nové tetování. A Kačka ne.
2: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
9: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
12: Kraj přispěje na opravu budovy společnosti pro ranou péči v Olomouci. Moravskoslezský kraj chystá tendr na vlakového dopravce pro Bruntálsko. Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy. Zítřejší počasí má být převážně oblačné až polojasné s teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Budova společnosti pro ranou péči v Olomouci čeká rekonstrukce. Zařízení poskytuje služby bezmála 200 rodinám, které pečují o děti s fyzickým i duševním postižením. Na opravu areálu vyčlenil Olomoucký kraj 2,5 milionu korun. Potvrdil to náměstek hejtmana a kandidát v komunálních volbách Martin Škurek za ANO.
13: V rámci budovy by měly vzniknout nové prostory. Jednak je to herna pro děti, kde by se měly zlepšovat jejich senzomotorické schopnosti. Potom je to snouzelen, což je relaxační místnost. Potom by tam měly vzniknout konzultační místnosti pro individuální konzultace přímo s rodinami a také prostory pro odbornou veřejnost, kde by se měly konat různé workshopy a odborné semináře.
12: Moravskoslezský kraj bude hledat nového dopravce, který zajistí železniční dopravu na Bruntálsku. Nová smlouva bude platit od roku 2030 do roku 2045 a měla by zohlednit plánovanou elektrizaci a využití bateriových vlaků. V současné době vlaky na Bruntálsku provozují České dráhy. Hejtmanství také počítá se zařazením linky R27 z Ostravy přes Opavu a Krnov do Olomouce pod krajský dopravní systém.
14: Maximální výše nákladů za celé smluvní období by měla být 14,3 miliardy korun. Konečná částka ale bude snížena o tržby z jízdného, příspěvky ministerstva dopravy a Olomouckého kraje a případné dotace. Z Bruntálska František Kuča, Český rozhlas.
12: Arcidiecézní charita Olomouc otevře nové poradenské centrum pro cizince. Nabízet bude bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznání zahraničního vzdělání, řekl to mluvčí charity Marek Navrátil. Nové poradenské centrum se otevře příští týden v budově na třídě kosmonautů. Česko minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky dali 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle ekonoma Jaromíra Šindela za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby.
15: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
9: Sport.
12: Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy venkovním utkáním proti Araratu Arménia. Hrát se bude v Jerevanu, kde Pražané uspěli už minulé sezóně, když kvalifikaci konferenční ligy zvítězili 2-1. Letos se jim ale venku nedaří. Ze 6 soutěžních zápasů 4x prohráli. Dnešní duel začne v 18 hodin a 45 minut.
9: Počasí.
12: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojediněle přeháníky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
12: Zdržíte se na Šumperskou, na silnici 35 v obci Mírov stojí tu porouchané nákladní auto, dejte pozor.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tady je Český rozhlas Olomouc. My se v téhle hodině našeho vysílání povíme něco o houbách, houbařských výstavách a houbařské sezóně, která zatím není příliš vydařená. No a povíme, co všechno ta nevydařená sezóna také ještě ovlivňuje. Začneme ale informacemi pro řidiče v řidičské abecedě. Až do konce září každý den radíme, jak se chovat na silnicích. No a další nebezpečné situace teď pro vás máme připraveny. Tak za chvíli poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Krásná hudební vzpomínka a romantická hudební vzpomínka na Karla Zecha tady v odpoledně Českého rozhlasu Olomouc. A teď chcete-li, už si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám denně nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, či je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam jezdí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak se zachovat, když se na vás tlačí jiné vozidlo.
1: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, míříme na houby. No i když, to je tak trošku otázka, letošní houbařská sezona totiž vůbec, ale vůbec není nic moc. Na 400 druhů hub bývá každý rok v září k vidění ve Vlaskvědné muzeu v Šumperku. Letos ale správci muzea dokonce museli oblíbenou výstavu i zrušit. Kvůli suchému a horkému létu totiž nebylo co vystavovat. Jestli po ochlazení a deštích už houby rostou, tak to zjišťoval a také do studia Českého rozhlasu Olomouc nám přišel povědět kolega Michal Poláček, kterého teď vítám ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Michale, co přesně mohlo za zrušení zářijové výstavy hub v Šumperském muzeu?
1: Jak už zaznělo, kvůli suchu nebylo zkrátka co vystavovat. Mykologická výstava má ve vlastivědném muzeu v Šumperku velkou tradici a z podstatné části se na ní podílí taky veřejnost. Houbaři jsou zvyklí, že před výstavou sami do muzea nosí své zajímavé úlovky. Letos ale nikdo nic nepřinesl, vybavuje si mluvčí Šumperského muzea Eva Valová.
2: Letos vůbec nedonesl nikdo nic, protože tím, že vlastně jsme tu výstavu zrušili, tak jako asi všichni respektovali, že teda nebude ani ta mykologická poradna, která je normálně součástí a jsou tady na to vlastně lidi v Šumperku a v okolí zvyklí, že můžou sem donést houby a mykologové jim odborně určí, takže letos možná se zklamáním, ale nikdo nepřišel.
1: Na přípravě výstavy se víc než 10 let podílí mykoložka Tereza Tejklová a o tom, že letos expozice nebude, se podle ní rozhodlo zhruba 3 týdny před plánovaným začátkem.
3: Já jsem tu situaci monitorovala dlouhodobě, ale bohužel v Šumpersku se vyhýbaly veškeré ty letní bouřky, ty srážky. A 3 týdny před výstavou, kdy se to láme, kdy vlastně je potřeba rozhodnout, tak v Šumperku bylo napršeno pouhých 12 mm za celý měsíc. A v tu chvíli jsme věděli, že to může znamenat problém. No a já jsem si pak trochu říkala, jestli jsem to nepodcenila, jestli jsem to neviděla příliš černě, ale ukázalo se, že ne.
1: Doplním, že muzeum výstavu hub muselo kvůli suchu zrušit už jednou, a to v roce 2003. I tehdy nebylo kvůli nedostatku srážek co vystavovat.
0: Výstava hub ve Vlaskvědném muzeu v Šumperku má dlouhou tradici. Kdy se konala poprvé?
1: Výstava zaměřená na houby se v Šumperském muzeu poprvé uskutečnila v roce 1999. U jejího zrodu stál mykolog Bronislav Hlůza, popisuje mluvčí muzea Eva Valová.
2: Částečně to bylo i z důvodu, že tady v Šumperku chyběla a dodnes teda chybí mykologická poradna, čímž to chtěli teda nahradit. No a po konání tady toho prvního ročníku, na kterém už se částečně taky podílela veřejnost, se zjistilo, že to mělo obrovský úspěch, také u škol, hlavně u školních kolektivů, ale také u té veřejnosti. A tak se rozhodli, že další rok tu výstavu uspořádají znovu, ještě jakoby taky na zkoušku, ale i po tom druhém ročníku bylo jasné, že to jako bude úspěšná výstava, takže od té doby se vlastně rozhodli o tom, že tu tradici toho konání té výstavy zachová muzeum a zachovávají teda dodnes.
1: Ještě dodám, že mykologické výstavy v Šumperském muzeu trvají kvůli omezené životnosti čerstvých hub pouze 3 dny a během té doby je každý rok navštíví 500 až 600 lidí.
0: Na závěr, teď už houby rostou, je čas vyrazit do lesa?
1: Nedávné deště a ochlazení situaci trochu zlepšily a rostou hlavně hřibovité houby. Vyrazit do lesa na procházku navíc není podle mykoložky Terezy Tejklové nikdy na škodu.
3: Já vždycky říkám, že na procházku není nikdy brzy ani pozdě, protože se člověk, když nenajde houby, alespoň projde, ale věřím, že i na tom Šumpersku je to teď lepší a do košíku nebo na polévku se něco najít dá a je to vlastně napříč celou Moravou s výjimkou té nejjižnější části, kde to sucho pořád trvá.
0: Tak určitě platí, do lesa se hodí vyrazit kdykoliv, i když nic nenajdeme. Michal Poláček už našel nebo ještě nenašel?
1: Michal Poláček moc nehledá houby.
0: Nehledá,
1: takže
0: není čas.
1: Nechám to někomu jinému, kdo to více ocení.
0: Ale věřím tomu, že pro nás připravíš reportáž také do zítřejšího rána.
1: Je Českého to tak, uslyšíte ji.
0: Budeme se těšit od Michala Poláčka. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dvě nová CDčka budeme poslouchat v pořadu Na cestě. První je poetické, něžné, které vydala folková písničkářka Alice Maule s názvem Tóny. To druhé se jmenuje Spáchej hřích a představí rockový bluegrass plzeňské kapely Four Hand s frontmanem Mišou Leichtem, takže žánry zcela odlišné. K jejich poslechu si nezapomeňte naladit Český rozhlas Olomouc v neděli 20. září po 15. hodině, kdy novinky představí Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Beach Boys vám hráli a zpívali v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Teď je několik typů, o kterých ještě budeme hovořit v této hodině našeho vysílání. Dvě zajímavé pozvánky tady pro vás máme z Jeseníku, jednu z Olomouce a jednu dokonce do Kozlovic a ta bude podrobnější. Co se Jeseníku týče, tam dnes můžete zažít docela zajímavou, řekněme, inscenaci. Jsou Jeseníky jen hory anebo živá paměť? Kdo střeží příběhy míst, která zmizela z map? No a kdo dokáže dát hlas krajině, která po staletí mlčky přihlížela lidským osudům? Tak to je autorská inscenace s názvem O druidech a lidech, která vás zve do krajiny Jeseníků, do krajiny, která si uchovává celou řadu stop dávno ztracených. Pokud byste na tuhle inscenaci O druidech a lidech chtěli zajít, no tak můžete, je to vlastivědné muzeum Jesenická vodní tvrz právě dnes 18. hodina. A divadlo Petra Bezruče uvádí inscenaci Jiřího Krhuta To nevymyslíš. A je to také dnes od 19. hodiny. Můžeme mrknout také do Zlatých hor, protože v tamním kině vám dnes od 17:30 představí problematiku šíření vlka obecného v České republice. Je to velice zajímavá přednáška Víta Slezáka, zoologa a vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Takže kino Zlaté hory o vlcích dnes 17. hodina a 30. minuta. No a třeba tady v Olomouci dnes můžete zažít hovory pod lampou. Ty hovory pod lampou se konají v Olomoucké galerii Art Rubicon a vzdělávacím centru. No a hostem Bronislavy Paučkové tentokrát bude Josef Dudek. Je to grafik, muž, který se věnuje známkové a také fotografické tvorbě a také vám popovídá o fascinujícím příběhu Loštických pohárů. A tahle beseda v Art Rubiconu právě dnes startuje úderem 18. hodiny tady v Olomouci. No a pozor, také se bude hrát, a to na Přerovsku, velký fotbal. Fotbalisté Kozlovic ze 4. ligy se totiž těší na velkolepý zápas dnes ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu. Poprvé v historii budou hostit ligové mužstvo, jejich soupeřem budou Pardubice a o tomto duelu si více povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Tak vám zpívá David Dale v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a teď už zveme na fotbal. Fotbalisty FK Kozlovice, což je na Přerovsku, čeká dnes zatím největší zápas v historii klubu. Už za 15 minut, tedy v 16 hodin, hostí ve třetím kole MOL Cupu ligové Pardubice. A přitom jedno velké vítězství už zažili, když v minulém kole na penalty vyřadili obhájce poháru z Karviné.
1: Ohlasy byly jenom pozitivní, došlo nám hodně přání z celého okolí, tady aj z Fačru a z vedení Moravy. Dokonce se přihlásili aj dva sponzoři noví, kteří by nás chtěli podpořit, takže tento zápas nám přinesl aj hlavně ty pozitivní stránky. Byl to zápas, který byl nad naše očekávání, doufám, že fanoušci byli spokojeni a doufám, že budou spokojeni i při tomto zápase, který nás čeká teďka ve středu 16.9.
2: Tím utkáním je duel s Pardubicemi. Je to historicky poprvé, kdy Kozlovice hostí ligový celek. S výsledkem losu ale dle předsedy klubu Lubomíra Korítka někteří fanoušci nebyli spokojeni a přece jen čekali ještě věhlasnějšího soupeře.
1: Možná někteří diváci a fanoušci jsou zklamaní, ale já jsem spokojený, protože Pardubice jsou prvoligové mužstvo, je to dobré mužstvo a přijít nějaké mužstvo s hodně fanouškama, aby nám tady udělali trošku neplechy, tak ne, já jsem spokojený.
2: Doplnil pragmatický předseda. A i když se zrovna z Pardubic neočekává početný výjezd fanoušků, má klub s pořádáním takového utkání i tak dostatek starostí.
1: Určitě musíme posílit pořadatelskou službu, aspoň jednou tolik pořadatelů, co my máme při normálních divizních zápasech. Jsou tam nějaké požadavky na střídačku, musí být zvětšená střídačka pro ligové mužstvo, jo, ty mají 22 realizační tým a ty mají 22, nám stačí 13, jo, takže musíme zvětšit nějak prostor pro střídání hráčů, ale jinak tady s tímto nějaké velké opatření dělat nebudeme. Pořadatelská služba, doufám, že to zvládne a zápasem se budeme bavit.
2: A zábava by to opravdu měla být. Vždyť Kozlovice ještě nikdy s prvoligovým soupeřem nehráli.
1: Tak jak jsme před dvěma rokama oslavili 100 let klubu, tak takový zápas jsme ještě nehráli, ani nehrál se na území Přerova ještě zápas, že by se hrálo soutěžní utkání, kde by hrál prvoligový tým, takže pro nás je to fakt zápas století. Nevím, jestli se ještě někdy bude opakovat, ale fakt se na to těšíme. Nemůžeme nic ztratit, můžeme jenom překvapit. A věřím, že překvapíme.
2: Doufá Lubomír Korítko, který se v klubu stará o první poslední. Od sečení a lajnování hřiště až po objednávky zásob pro občerstvení. A přirozeně vycítil, že z takové události je třeba co nejvíce získat. Třeba prodejem speciálního fanouškovského zboží nebo přidáním dvou dalších výčepů.
1: Dělali jsme na tento zápas tak aspoň nějakou vzpomínku, že budou prodej šiltovky klubu. Posílili jsme o další výčep ještě, protože čekáme těch diváků alespoň tolik, jak bylo, neli víc, takže musíme posílit to občerstvení, aby nevznikaly tady fronty a lidi byli spokojeni i po té stránce se zabezpečením a se servisem kolem toho zápasu.
2: Servis a občerstvení jsou totiž věci, kvůli kterým se do areálu sportu v Kozlovicích chodí i mimo divizní zápasy. Čepované pivo s cenou pod 40 korun a klobása za 65 totiž široko daleko k dostání nejsou. Takže i v případě jednoznačné porážky jistě budou fanoušci odcházet spokojení. Na Karvinou v minulém kole jich přišlo rekordních 1160. Nyní se hranice možná bude ještě posouvat. Z Kozlovic Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Před námi nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Třeba o tom, že Jeseník chce v příštím roce podporovat studenty, kteří se do města vrátí. I další informace zazní v 16 hodin, pak už vás čeká Humoriáda s Ondřejem Kepkou a po 17. hodině

0: Léto ještě nekončí. Vlastivědné muzeum v Olomouci se s ním rozloučí hudbou, tradicemi a řemesly. V pátek 18. září vás čeká americký influencer Arum Nacorkang s harfistkou Ladou Karaskovou, polská kapela Stwór a ohnivá show. V sobotu 19. září nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři, folklórem a cymbálovou muzikou. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma. Více na vmo.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Omlouvám se, je 16 hodin, přeji hezký den. Jeseník podpoří dotacemi budoucí zdravotníky. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy utkání proti Slovinsku. Zítra čekáme oblačno až polojasno a maximálně 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Město Jeseník příštím roce podpoří místní studenty, kteří se chystají na studium lékařské fakulty nebo vysoké školy se zdravotnickým zaměřením. Na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou moci získat až 15 000 korun. Město na program vyčlení 250 000 korun, řekla to mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
3: Dotace poslouží na částečnou nebo úplnou úhradu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Jeden žadatel může získat maximálně 15 000 korun, celkově je v tom programu připraveno 250 000 korun. Žádosti o dotace bude možné podávat od 15. listopadu tohoto roku do 11. ledna.
1: Olomoucká radnice přispívá na sterilizaci koček a kastraci kocourů. O dotaci si od začátku roku požádalo více než 160 chovatelů. Město pro ně uvolnilo přes 100 000 korun.
4: V jednom kalendářním roce může chovatel žádat o příspěvek 400 korun na kastraci jednoho kocoura nebo o 800 korun na sterilizaci kočky. Podmínkou je bydliště žadatele v Olomouci a maximálně 3 měsíce starý doklad za veterinární zákrok. Informace k tomuto projektu získají zájemci na odboru životního prostředí magistrátu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1 000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun. Premiér Andrej Babiš se ano tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Například Olomouc příští týden v úterý uspořádá Den bez aut. Lidé se můžou přidat také k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi.
2: Sport.
1: České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy poslední utkání ve skupině. S jistotou postupu do play-off nastoupí v Modeně od 21 hodin proti Slovinsku. Jeho silné stránky popisuje trenér Jiří Novák.
5: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem, no. Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo, no. Univerzál, velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař na standardní a pak jsou to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat, no, tak si to dáme na hřiště.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. Povane mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku u obce Mikulovice se řeší nehoda osobního a nákladního auta. Projíždíte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne.
6: Každému prospěje, když se na svět usměje.
2: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda. Tak
1: tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti, ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme, ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě,
1: ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi, Ivo Jahelka a Zdeněk Izer, no tak tahle dvojice to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Já jsem váš obhajce, ex ofo, dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako je to, pacha, vstaňte nebo zas, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tenhle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhajče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské.
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povíde?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle, já jsem říkal koukat jako jeli to, ale no, tady koukáte, jak když vám na gloubeček, kdyby vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. No čím tedy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kult v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tak dvojice je super. Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

zdravie se mi nezdá. Že chtěl bych jinam jít.

0: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
1: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Děkuju.
1: A já bych si přál pana Nepila.
0: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
0: Dobrý den.
3: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
0: Děkujeme i za váš hlas, pro Ačko, naslyšenou.
2: Souboje napínavý.
0: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože jsme se napili.
0: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
0: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
0: Dobrý den.
6: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam od něj nějaký kousek.
0: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební
6: dramaturg,
0: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
6: Dobře,
0: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
7: Tak,
0: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
7: Chtěla být dvojku.
0: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
7: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
0: Dobře.
7: Ať jste zdraví.
0: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak, sečteme hlasy.
2: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
0: Napnutej
2: teda.
0: Chlup. Čili o dva hlasy.
2: Ano.
0: Zvítězilo Ačko.
2: Ačko.
8: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
9: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
8: Ano,
9: rozumíte?
8: Hned.
9: K věci.
8: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
10: No tak to tohle už ale...
8: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
9: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
8: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
9: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
10: 10 let?
9: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
8: My se vzdáváme odvolání, pane
9: soudce. Pane obhájče, na slovíčko.
8: Moment.
9: Řeknu vám, dobrá práce.
8: Ano, ano.
9: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků

0: To jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
1: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tam zpětne, tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Machagorili.
2: Humoriáda.
3: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem to zapomněl.
3: Raději. Případ nudisty Bédi Šulisty.
5: Poslyšte příjem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Béti Šulisty v podání Ivana Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavný filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přelouče, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému daberovi.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten,
2: nemám,
1: protože
2: no,
1: bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločinců. To
1: o tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu.
2: Tak,
1: co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť moji děda vedlivý.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Mm-hmm. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Tíček. Jsme u toho.
5: Tak no jo, určitě, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský Skořepová Skopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zacký.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování a jestli můžu požádat pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co byste řekli dramaturgovi, jak protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další dobu. Od první sekundy až do konce.
4: Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka, známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády v sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
4: A já to přehraju na něj. Koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
4: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František
2: Nebyl.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a to no. Ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Soud dvěma mužům snížil trest za krádež kabelů na trati u Jesernice. Programu Nová zelená úsporám požádalo o podporu přes 2000 lidí. Hokejista Olomouce vstoupí do extraligy dnes doma proti Spartě. Zítra má být oblačno až polojasno, zpočátku s deštěm, teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomoucký krajský soud dnes dvěma mužům snížil tresty za krádež kabelu na koridoru na Přerovsku. Dostali podmíněný trest. Do vězení tak půjde jen jeden z trojice obžalovaných. Jan Ištok, kterému odvolací soud potvrdil trest 3,5 roku. Všichni tři musí také nahradit škodu ve výši 1 300 000 korun.
5: Soudce Martin Lísek přihlédl třeba i k tomu, že Ištok polovinu svého života strávil ve výkonu trestu.
6: Má minimálně 27 záznamů v rejstříku trestu o předchozích odsouzeních z majetkové trestné činnosti. Ten účel toho trestu je už opravdu jenom ochrana společnosti.
5: Podle Ištokovy obhájkyně Barbory Chromčíkové je trest nepřiměřeně přísný. To ale odvolací soud odmítl.
7: Pana Ištoka se nic nezměnilo, byť mám za to, že mělo to být zohledněno, nebylo, a proto k tomu nemám co bych dodala.
5: Správa železnic ročně řeší asi 50 krádeží kabelů, nejčastěji v Praze a Moravskoslezském kraji. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem se chtějí půjčit přes 5 miliard korun, oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
8: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
4: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měli zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Ve čtvrtek se potom sejde vláda. Podle šéfa SPD Tomia Okamury má rozhodnout, kdy se hájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů politiků. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS 2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem za ANO. Oba tvrdí, že je to nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě. Bulharsko také česká vláda nabídla prodej 8 nových letadel typu Skyfox a potvrdila dodání nových elektrických autobusů. Sport. Hokejisté Olomouce dnes zahájí nový ročník extraligy domácím zápasem se Spartou Praha. Utkání začne v 18 hodin. Pražané každoročně patří mezi favority celé soutěže. Trenér Olomouce Petr Svoboda ale věří, že hrát s takovým soupeřem hned v prvním kole by mohla být výhoda.
9: Vy můžete načapat jednoho z favoritů soutěže než na začátku. Samozřejmě první zápas může se stát cokoliv, ten tým je konkurenceschopný, je tam prostě to dravý mládí a můžeme být opravdu pro všechny velmi nepříjemným soupeřem a doufám, že takový budeme. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojídněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 ohnivotíná směr Hradec Králové pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Jaká byla letošní sezóna na hradech a zámcích Olomouckého kraje? Co musí umět volební komisař? Podíváme se na její školení. Představíme také kulturně edukační centrum Moravského divadla a Moravské filharmonie a bude i předpověď počasí živě s meteorologem. A u toho všeho vás vítá Tomáš Kedzior.
0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
11: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Dostavba dálnice D55 začne ještě letos. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví 6-kilometrový úsek mezi Kokorami a Přerovem. Investice si vyžádá více než 1,5 miliardy korun, potvrdil to ředitel ŘSD Radek Mátl.
4: My prakticky máme stavbu připravenou k realizaci, to znamená, pozemky jsou v tuto chvíli vesměs všechny vykoupený a tuto chvíli bychom rádi v průběhu listopadu stavbu oficiálně zahájili.
3: Kulturní sál Domeček v Lipníku nad Bečvou opět slouží veřejnosti. Uzavřený byl zhruba půl roku kvůli opravám. Dělníci při nich vyměnili podlahu a vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Investici za zhruba 5 milionů korun zaplatilo město. Olomoucký kraj přispěje 2,5 milionu korun na rekonstrukci budovy společnosti pro ranou péči v Olomouci. Ta poskytuje služby bezmála 200 rodinám, které pečují o děti s fyzickým i duševním onemocněním. Klienty po rekonstrukci čekají novinky, jaké řekneme ve zprávách 18. Arcidiecézní charita Olomouc příští týden otevře nové poradenské centrum pro cizince. Nabízet bude bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání, řekl to mluvčí charity Marek Navrátil. Dary naší země, tak se nazývá hlavní expozice letošní podzimní flóry Olomouc. Uskuteční se od 8. do 11. října. Návštěvníkům nabídne letošní úrodu ovoce a zeleniny a také okrasné dřeviny. Součástí podzimní flóry je gastronomický festival Olima nebo včelařská výstava.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu je meteoroložka Marie Glofáková. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaký byl dnešní den v Olomouckém kraji?
2: Tak většinou bez srážek, slunečný, teploty se vyšplhly na nějakých 21 až 26 stupňů Celsia. Vítr foukal a stále fouká většinou mírný, jižní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Jak bude teď v podvečer a v noci?
2: Teď už se do Olomouckého kraje pozvolna blíží pásmo bouřek. Zatím bude postupovat další pásmo srážek, takže většina pozdního večera, řekněme, a noci bude v duchu deště, zatažené oblohy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 14 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jeho západní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že se bude měnit na severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jaký bude čtvrtek potom?
2: Ráno, ještě řekněme na Přerovsku, se může vyskytovat nějaký doznívající déšť. V průběhu dne bude oblačnosti ubývat, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný severozápadní až západní do 5 metrů za sekundu. K večeru potom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Meteoroložka Marie Glofáková, aktuální počasí. No, celkově se počasí samozřejmě podepisuje na návštěvnosti památek a my se za chviličku zeptáme několika kastelánů, hradů a zámků v Olomouckém kraji právě na to, jaká byla ta letošní sezona v tom mimořádně horkém létě.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: přímo z místa.
1: Hraniční kameny vstyčovali lidé v krajině od pradávna. Dodnes se některé z nich dají v lesích či na loukách najít. Asi nejvíce jich v 17. až 20. století stačili vstyčit kolem pozemku rodu knížat z Lichtenštejna. Právě po těchto artefaktech dnes pátrají badatelé a vezmou vás sebou. Nejen do terénu, ale i do historie hraničníků jako takových. Poslouchejte další díl cyklu Přímo z místa v neděli krátce po 9.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vyšší návštěvnost během kulturních akcí, naopak slabší v období veder. Zhruba tak hodnotí končící letní sezónu správci hradů v Olomouckém kraji. Zatímco na Bouzov a Helvštín zavítalo přibližně stejně lidí jako loni, hrad Štemberk si letos o něco polepšil. Více už Sabina Millerová.
1: My jsme o letních prázdninách evidovali návštěvnost 10 416 návštěvníků.
2: Říká mi na nádvoří státního hradu Štemberk kastelán Dominik Fadrný.
1: Což je nárůst o nějakých 556 lidí oproti vlastně stejnému období v minulém roce.
2: Podle Fadrného za nárůstem stojí reinstalace jednoho z prohlídkových okruhů.
1: Jedná se o druhý prohlídkový okruh ve druhém patře s názvem Rodinný hrad, kde jsme reflektovali poslední šlechtické majitele tohoto zámku, a to Jana Františka Lichtensteina s jeho ženou Lily a 4 malými dětmi.
2: Nejvíce lidí na hrad zavítalo na začátku a konci letních prázdnin. Během tropických veder naopak návštěvníků výrazně ubylo.
1: Jak se teploty přešvihnou přes 30 stupňů, tak doopravdy návštěvníci asi hledají alternativu k návštěvě hradu a zámku, a ten propad byl znatelný, takže ta tropická vedra nám doopravdy nepomáhají s návštěvností.
2: Nižší návštěvnost ve dnech, kdy panovala vedra, potvrzuje i kastelánka státního hradu Bouzov Zuzana Šulcová.
3: Bylo nečekaně prázdné nádvoří, asi se prostě těm lidem nechce v tom vedru absolvovat tu cestu. Oni se sice těší, že se schladí u nás na hradě, ale než sem dojedou, tak je to asi náročné.
2: Celkově byla letní návštěvnost na Bouzově srovnatelná s loňskem. Památku navštívilo zhruba 50 tisíc lidí. Hrad byl vytížený hlavně během kulturních akcí.
3: Bouzovský mumraj, kdy tady vystupují šermíři, tanečnice, odehrávají se tady rytířské turnaje. Měli jsme tu třeba zahajovací koncert Mohelnického folkfestu. Nedaleko se koná festival Hrady.cz, takže to nám taky přivede návštěvníky.
2: Podobnou zkušenost mají i na Helvštíně, říká kastelán Jan Lauro.
4: Ten poslední týden, kdy začalo kovářské fórum a na něj navázalo mezinárodní setkání uměleckých kovářů, a když to vezmeme kolem a kolem, tak za ten poslední srp

0: nový týden přišlo zhruba 10% celkové roční návštěvnosti.
1: Na Helštín zavítalo o prázdninách zhruba 35 tisíc lidí, což je ve srovnání s loňskem podobné. Pokles ale správci památky zaznamenali od začátku sezóny do konce srpna, a to kvůli rekonstrukci příjezdové cesty.
0: Na Helštín se jezdilo takovou lesní zkratkou a my jsme registrovali tady velké ztráty především v zájezdových autobusech a v těch školních a jiných výletech. Tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
1: Od začátku sezóny do konce srpna klesla návštěvnost také na Bouzově. Naopak na Šternberském hradě zaznamenali nárůst. Ze Šternberka Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
3: Naše dnešní vysílání přivítalo spoustu zajímavých hostů. Jedním z nich byl dopoledne útočník Sigmy Olomouc Václav Sejk. Za jeho povídáním se za chvíli krátce ohledneme.

0: Už v neděli v 15 hodin nastoupí fotbalisté olomoucké Sigmy na domácím stadionu proti Spartě. Dnes byl hostem Českého rozhlasu Olomouc útočník Sigmy Václav Sejk. Jirka Matějů ho měl ve studiu a povídali si o fotbalových začátcích Václava Sejka právě v pražském klubu.
1: Tak musím říct, že je to jeden z největších klubů tady v Česku. Ta akademie je obrovská, ta kvalita těch trenérů a toho zázemí je na vlastně evropský úrovni, takže když ta nabídka přišla v těch 15, tak já jsem neváhal, myslím si, že rodiče trochu jo, ale umožnili mi to a jsem za to nesmírně rád, protože musím říct, že mě nejenom vychovali jako hráče, ale především jako člověka.
2: No, ono to nebývá lehké, protože jste vlastně přišel do Prahy v 15 letech, dojížděl jste nebo jste bydlel v Praze na internátu někde?
1: Bydlel jsem na internátu, ono přece jenom hodina a půl vlakem by to bylo, takže nesmysl, takže na intru a jak říkám, myslím si, že pro rodiče to možná bylo trošku víc náročnější než pro mě, já jsem takovej, že dokážu se v novém prostředí rychle aklimatizovat a spíš pro ně to bylo náročné v tom, že nechci říct, že ztratili syna, ale vlastně z velké části o něj přišli, byli zvyklí, že mě vidí každý den a najednou mě viděli jednou za dva týdny o víkendu, no, takže pro ně to bylo asi náročnější.
2: Umíte se rychle aklimatizovat, jak jste to přežil v Praze? Kluk vlastně z malého města, najednou Praha, telecí léta.
1: Ono toho času za stolik nebylo, ale samozřejmě zase nechci říct, že nějaký vylomeniny jsme neudělali, nebo že já nějaký průšvihy jsem neudělal, samozřejmě, že ano, a myslím si, že to k tomu ale jako patří, aby ten člověk taky udělal nějaký průšvihy, trošku si nabil nos a vlastně zjistil, že ten život není jenom o tom dělat blbosti, ale taky trošku přemýšlet o něm. Takže jak říkám, Sparta a vlastně i Praha mě vychovala i jako člověka.
2: A proč to v té Spartě nakonec neklaplo? Byla to chyba vaše nebo trenéru?
1: Tak především moje, nebo jako jenom moje, musím říct, že tu šanci jsem dostal a myslím si, že ve chvíli, kdy jsem si já i vedení trenéři mysleli, že je to ta správná chvíle, vlastně myslím si, že zpětně to možná ta správná chvíle ještě nebyla, ale jako všichni jsme byli přesvědčeni, že to je ten čas na to ukázat to, ale tam prostě to není tak, že když se někdo vrátí z hostování, že by okamžitě nastupoval kor na postu útočníka, když jsem tam měl konkurenci Honzu Kuchtu, který v tu dobu byl vlastně možná útočník číslo jedna v nároďáku, takže to bylo náročný a těch minut jsem tolik nedostával ze začátku nebo tolik, nakolik jsem byl zvyklý a myslím říct, že ten můj přístup nebyl takový, jaký by asi měl, ale zase mě to někam posunulo a zjistil jsem, že když nechci říct, že nebudu tolik hrávat, ale budu třeba v jednu chvíli druhý útočník, tak nemůžu udělat to, co jsem dělal na Spartě. No.
0: Útočník Sigmy Olomouc Václav Sejk se stal hráčem uplynulého kola za svůj výkon v utkání proti Viktorii Plzeň. Rovněž se objevil v obou nejlepších jedenáctkách. Celý rozhovor s Václavem Sejkem najdete na webových stránkách olomouc-rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Chystají se na ně i volební komisaři. Projít musí povinným školením, na kterém se dozví, jak podle pravidel připravit hlasovací místnost, jak používat čtečku elektronického občanského průkazu, nebo třeba jak správně sčítat hlasy voličů. Jedno z prvních školení v České republice bylo v Olomouci.
1: Dobré ráno, milé dámy, vážení pánové.
2: Tajemník olomouckého magistrátu Marek Černý se rozhlíží po zaplněném hlavním pavilonu výstaviště Flora. Do 96 volebních okrsků se přihlásilo 884 komisařů, z toho 288 musí proškolit.
3: Já jsem zapisovatelka, jmenuji se Iveta Palkovičová. Úkolem je vlastně dohlédnout na to, aby všechny doklady, které budeme předkládat, aby byly správně vyplněné, zajistit hladký průběh voleb.
4: Vy jste předsedkyně?
5: Ano, Lucie Kalmanová.
4: A co dělá předsedkyně? Jenom dohlíží, kontroluje?
5: Je to v podstatě tak, když i ostatní členové ta komise něco neví, tak ten předseda by měl v podstatě vidět všechno.
4: Když si ale předseda neví rady, co dělá?
5: Pak jde za paní zapisovatelkou.
4: A máte přítele na telefonu?
5: Ano, samozřejmě, na magistrátu máme kontakty, kam můžeme volat, když máme nějaký problém.
2: Obě ženy jsou pravidelně u voleb už 10 let, mají tudíž i hodně zážitků. Pravidelně se ale těší na jednoho voliče kovbojského střihu.
3: Chodí nám pravidelně do volební komise pán, který se obléká jako kovboj. Čekáme na něj, protože dostaneme přednášku o tom, jak se vrátil z Ameriky a jak je to v Americe, jak je to tady.
4: Kovboj, to si představují nějaký klobouk?
3: Boty, vesta a čekali jsme se, jestli na něj nečeká před volební místnosti kůň, tak...
4: Dívali jste se, jestli tam náhodou koník není?
3: Vždycky si říkáme, půjdeme se podívat, ale nikdy nám to nevyšlo.
2: Podle školitelky Aleny Daubnerové z olomouckého magistrátu je práce komisařů, zvlášť u sčítání hlasů v komunálních volbách, velmi náročná. Jen hlasovací lístek má v Olomouci oboustranný formát A1.
6: Musí dávat nejvíc pozor právě na ty jednotlivé křížky, aby některý z nich neopomněli. Protože každý volič v Olomouci, teda 45 hlasů, protože si může vybrat 45 členů toho zastupitelstva. Takže kdyby některý opomenuli, tak by to byla velká škoda.
2: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Nové kulturně edukační centrum Moravského divadla a Moravské filharmonie stojí v areálu Střední školy grafiky a médií v olomoucké čtvrti Nové Sady. Určeno je jak odborné, tak laické veřejnosti. V jeho prostorách se studuje, vyrábí, pořádají se workshopy, tvůrčí dílny a vzdělávací programy, které se zaměřují na poznávání a popularizaci divadla.
1: Tak, jako první vás vezmu do prostoru školy.
2: S Matyášem Kulilem, který má jako produkční prostor kecu na starosti, se dostáváme do dlouhé chodby a ke dveřím s nápisem Jete dvě.
1: Od 1. září tu máme 13 studentů ve složení 12 holek a jeden kluk. Jsou tady dva prostory, které se dají oddělit příčkou, která by měla být protihluková. Jeden ten prostor je koncipovaný pro to, aby tady probíhala teoretická výuka, ten druhý je pro tu praktickou. Abych vám konečně prozradil, co se tady bude vyučovat, tak je to obor jevištní technologie. Je to jediný obor středoškolského typu v České republice, protože jinak se to vyučuje na vysokých školách.
2: Šatny, sklady, toalety, uklidová místnost. Vidíme na další část školy. Jsme ve vstupní chodbě a tady jsou další prosklené dveře. Ani by tam asi nemusel být ten nápis dílny, protože ono je to vidět, že se tady pracuje, připravuje, chystá nějaká scéna. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Patřičná výška stropu.
1: Ano, tady v dílnách je to potřeba, právě vstupujeme do prostoru dílen Moravského divadla Moravské filharmonie, kde probíhá výroba scén, kulis. Soustředilo se to ze všech míst, kdy to bylo rozeseté po městě, teďka je to pod jednou střechou. Máme tu nové zařízení, to znamená opravdu jsme připraveni na to tvořit velké a nové scény pro novou sezónu.
2: Schody nahoru.
1: Teďka se vlastně přesouváme do části, která se opravdu už nazývá kulturně edukační centrum, protože to má samozřejmě za cíl vzdělávat jak laickou veřejnost, tak profesionály. Projdeme prvními dveřmi, na kterých je napsaný zasedačka.
2: Divadelní pro mě prostor, tady by se dalo hrát divadlo.
1: Ano, ano, zrovna zítra tu očekáváme, že tu bude zkoušet divadelní spolek Lafayette, takže je tu moc rádi přivítáme. Každopádně nachází se tu tři prostory. Každý z těch prostorů se dá oddělit tou příčkou, která vlastně odděluje nějakým způsobem hluk, to znamená, aby ty aktivity mohly probíhat vedle sebe.
2: Já tady nahlédnu za šály, protože vidím baletní tyč a zrcadlo po celé stěně.
1: Když se tento dům projektoval, tak se tu počítalo s tím, že tu bude zázemí pro baletní studio při Moravském divadle, což už vlastně probíhá od 1. září, tu aktivně tancují děti baletního studia.
2: To znamená, že prostor otevřený nejenom profesionálům, ale i veřejnosti.
1: Přesně tak. Mělo by to plnit takové tři základní funkce. Prvním jsou vzdělávání mladých lidí, co se děje především dole pod námi ve škole. Druhá funkce vzdělávání profesionálů, to znamená, my tu poskytujeme vzdělávání odborné veřejnosti, osvětlovačům, zvukařům, ale i třeba produkčním lektorům. Připravujeme pro ně nějaký ucelený program, který budeme v následujících dnech představovat. A potom je tu samozřejmě vzdělávání laické veřejnosti, vzděláváme sovsky. Z komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, tak aby si každý našel vlastně tady v tomto domě to svoje.
2: A můžu být ještě zvědavá, podívat se dozadu?
1: Určitě.
2: Velké dvoukřídlé dveře s nápisem sál.
1: Tady se vlastně děje to hlavní kouzlo, jak já říkám, tohle je má oblíbená místnost tohoto domu, protože tady vidíme krásný velký černý sál v blackboxu, kde se vlastně bude odehrávat veškerá divadelní představení, trénuje tady právě baletní studio.
2: Dostatek prostoru, také dostatek světla, byť je to tmavé, tak jsou tady obrovská okna a zázemí pro ty, kteří čekají na svůj výstup.
1: A samozřejmě nahoře je konstrukce se světly různých typů. Dělali jsme tady třeba otevřenou zkoušku na dní otevřených dveří. Děláme tady různé přednášky, besedy a samozřejmě školení profesionálu.
2: Variabilní prostor má svou šatnu, stolečky, zrcadla a velmi blízký přístup přímo na jeviště, které je tady vytvořené. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní vydání je u konce. Zítra se budeme podrobně zabývat krádeží kabelu na železničním koridoru na Přerovsku. Věc se posunula. Krajský soud v Olomouci zmírnil dvěma mužům z trojice trest jednoho, ale na 3,5 roku do vězení pošle. Podrobnosti zítra.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
0: A poslouchejte nás nadále, protože po 18. hodině budeme hrát dechovou a lidovou muziku na vaše přání a po hodině 19. pro vás jako každou středu chystáme legendy. Tentokrát s kapelou ZZ Top.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kraj přispěje na opravu budovy společnosti pro ranou péči v Olomouci. Moravskoslezský kraj chystá tendr na vlakového dopravce pro Bruntálsko. Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy. Zítřejší počasí má být převážně oblačné až polojasné s teplotami do 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Budovu společnosti pro ranou péči v Olomouci čeká rekonstrukce. Zařízení poskytuje služby bezmála 200 rodinám, které pečují o děti s fyzickým i duševním postižením. Na opravu areálu vyčlenil Olomoucký kraj 2,5 milionu korun. Potvrdil to náměstek hejtmana a kandidát v komunálních volbách Martin Škurek za ANO.
2: V rámci budovy by měly vzniknout nové prostory. Jednak je to herna pro děti, kde by se měly zlepšovat jejich senzomotorické schopnosti. Potom je to snouzelen, což je relaxační místnost. Potom by tam měly vzniknout konzultační místnosti pro individuální konzultace přímo s rodinami a také prostory pro odbornou veřejnost, kde by se měly konat různé workshopy a odborné semináře.
0: Moravskoslezský kraj bude hledat nového dopravce, který zajistí železniční dopravu na Bruntálsku. Nová smlouva bude platit od roku 2030 do roku 2045 a měla by zohlednit plánovanou elektrizaci a využití bateriových vlaků. V současné době vlaky na Bruntálsku provozují České dráhy. Hejtmanství také počítá se zařazením linky R27 z Ostravy přes Opavu a Krnov do Olomouce pod krajský dopravní systém.
3: Maximální výše nákladů za celé smluvní období by měla být 14,3 miliardy korun. Konečná částka ale bude snížena o tržby z jízdného, příspěvky ministerstva dopravy a Olomouckého kraje a případné dotace. Z Bruntálska František Kuča, Český rozhlas.
0: Bývalá manažerka státních lázní v Karlově Studánce je pravomocně zproštěna obžaloby. Státní zástupkyně podezírala Soňu Kellerovou z toho, že ovlivnila veřejnou zakázku na opravu oken. Okresní soud ale osvobodil s tím, že se trestný čin nepodařilo prokázat. Jeho verdikt dnes odvolacím řízení potvrdil krajský soud v Ostravě, říká mluvčí soudu Jaromír Parobek.
4: Ve věci byly jisté pochybnosti stran věrohodnosti přímého svědka a z toho důvodu se nabízelo i jiné vysvětlení té situace, než které nabízelo státní zastupitelství, a proto při ctění zásady pochybnostech ve prospěch obžalovaného bylo odvolání státní zástupkyně zamítnuto.
0: Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvesli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat.
1: Sport.
0: Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy venkovním utkáním proti Araratu Arménia. Hrát se bude v Jerevanu, kde Pražané uspěli už minulé sezóně, když kvalifikaci konferenční ligy zvítězili 2-1. Letos se jim ale venku nedaří. Ze 6 soutěžních zápasů 4x prohráli. Dnešní duel začne už za 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štambarku v ulici Olomoucká se řeší střed osobního auta s chodcem. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dechové a lidové začínají právě teď. U mikrofonu i u telefonu je Tomáš Kedzior. Přeji hezké odpoledne, případně hezký podvečer. Telefony do studia jsou 221 555 444, SMSková linka 723 70 33 51. Svátek mají Ludmily, už tady máme docela dost SMSek, všechny se je pokusíme vyřídit.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Marii z Hradčovic. Dobrý podvečer.
1: Já jsem teda z Kroměříže, já to opravím.
0: Jo? Omlouvám se, vidím tady Kroměříž, ano.
1: Tak už je to v pořádku. Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes si popřát k svátku Lidušce Lorníčkové z Olomouce. Liduško, hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu, to ti přeje Marie. Zdravím ještě moji sestru Jiřinku Prchlíkovou do Dlouhé Stráně, Jindřišku do Chropině, Zdeňčku do Uničova a Jiřího do Litovle. Pane Tomáši, vám moc děkuji a zase se budu těšit někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou, věnování naší dobré kamarádce Ludmile k dnešnímu svátku. Hezkou písničku a dobré zdraví přejí Jaruš a Věrka. Paní Ludmile Mišákové pevné zdraví přejí Oháňkovi a Poučovi. Jmeniny slaví paní Lidka Prokešová ze Dzbele, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí Drahuška a Bohuš. A paní Ludmila Krčová ze Sobotína, hodně zdraví a štěstí v tvém osobním životě přejí kamarádky Jarka

0: Tak to byla směs od Skoroňáků v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme paní Boženu ze Šumvaldu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím vás, pane redaktore a všechny posluchači. Na tu písničku bych chtěla poslat paní Lidušce z Moravičanů, ne z Ovravice, a paní Lidušce Abrahamové z Ončova. Děvčata, obom dvou k vašemu svátku dnes všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohoda. Beprosa vám Boží ochranu, mějte se krásně a vám, pane redaktore, děkuji za vybrání písnička, mějte se hezké a moc krát díky.
0: A písnička se bude jmenovat Lidunka. Hrajeme ji také paní Lídě Vařechové, Lídě Hubáčkové, Gotwaldové, Kamlerové a Zukalové a ještě Lidunce Ženožičkové. Ať mají v životě všechno nejlepší, zdraví, lásku, štěstí a radost a spokojenost. A anděl strážný a tě chrání, píše paní Anna z Olešnic. Písnička Lidušce Malachtové k svátku, hodně zdraví, štěstí a vše dobré do Mikulovic posílají Eva a Jarda. Paní Lídě Gotwaldové do Doubravice, Lídě Tiché a malé Lidunce do Palonína k jejich svátku Lidušky. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a ochranu Panny Marie přejí Lenka a Maruška a ještě věnování domohelnice naší sokolce Mirce Košťálové. Hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého, pohodové narozeniny přejí sokolky.

Písnička patří také k narozeninám Vendulce Motličkové ze Strokova a k svátku babičce Ludmile Kubíkové ze Střeně a ještě Ludmile Síglové z Doubravice. Vše nejlepší přeje Beátka a rodinka. Paní Evě Dokrnová, hezké odpoledne, zdraví Květa. Paní Ludmile Gottwaldové do Palotína a dvěma Ludmilkám Tichým blahopřejí Jořenkovi. Ludmilce Gajdičiarové hodně štěstí a zdraví přejí Jitka a Eva z mateřské školky Moravičany a zdravíme také naši babičku Ludmilu Pospíšilovou ze Zborova k svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody společně přejí Karolínka, Zdeňka a Michal z Brna.

0: Rádišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Zavolejte nám 200.

0: 344. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: V Českém rozhlasu Olomouc zdravíme pana Oldu z Nemile. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky. Dneska má svátek Liduška Gottwaldová a její dcera a vnučka. Tak jim přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví. Dále Lidušku si taktéž do Bravice, tak jim přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví. Dále do Zábřeha Emilce Horákové a do Velké Gosin Božence Petrželové a bráchovi do Kosova a celé jeho rodině. Děkuji za členou.
1: A k dnešním narozeninám přidáváme písničku paní Markétě Bukurové z Jeseníku. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky, štěstí a to vše ti přejí Anička a Zdeněk. Písnička Dobělé pod pradědem Lídě Kučákové a Lídě Šmalcové k svátku. Vše nejlepší přejí Ruda a Dátka od Hřiště, paní Ludmile Pospíšilové do Zborova k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, zdraví a štěstí a pohodu přejí kamarádi Dora Potína Ludmile Šubertové k svátku. Blahopřeje dcera Andrea a ještě paní Lidušce Křesí nové Domohelnice k svátku. Krásnou písničku a příjemný podvečer společně přejí Marcelka, Olinka a Oliver.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme na vaše přání. Zdravíme paní Danu Dovalšová, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já bych prosím chtěla nechat zahrát písničku pro moji švagrovou a chtěla bych šenkýřku, dobře, když ne, dneska má svátek Liduška, pro jejího manžela Mirka a potom bych to chtěla poslat do Široké Nivy pro chalupáře Milánka, Mirka a Jarouška, ať tak pro dobrou pohodu.
0: Děkujeme, hezky je zdravíme. Přidávám písničku paní Marušce Kňazovčíkové, která má dneska 69 roků. Hodně zdraví a štěstí přeje sestra Ludmila Gavlasová. Lidušce Vrbové do Konice k svátku, vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí Vranešicovi a Sedláčkovi. Paní Lidušce Filipové do Uničova k svátku blahopřeje paní Zdeňka Smrčková. Lídě Mišákové do Uničova posílá písničku Teta Písková a holky z Úsova. A ještě paní Ludmilce Gotwaldové k svátku, hodně zdraví a štěstí přejí Činovi a přidává se posluchačka Zdeňka.

0: šinkýřka na vaše přání v dechové verzi z Dounečanky a v Českém rozhlase Olomouc paní Julie z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den taky, zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila bych zahrát paní Lidušce do Ratslavy, já sice v neděli, ale ona hodně oslavovala, tak neslyšela, takže dodatečně ještě dneska ji přeju k svátku a samozřejmě Lidušce do Olomouca. A zároveň by jim popřela všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a všem samozřejmě ostatním, ať se vydaří další dny. Velký dík vám v Českém rozhlase Olomouc na slyšenou.
0: Tak zdravíme paní Julii, písničku přidáváme Ludmile Linetové z Pateřína k svátku a zároveň životnímu jubileu. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Radek s rodinou. Písnička jako poděkování těm, kteří mě hráli k svátku, také pro vzpomínku na naši sestru Liduš. Píše Jada Adamcová a sestry Staňka a Jarmilka. Věnování paní Lidušce Vyňarské do Písečné k svátku, blahopřání, lásku, štěstí a dlouhá léta přeje Helena. A do Špiček hrajeme paní Lidušce Hulákové. Písnička s přáním zdraví, lásky, pohody a božího požehnání posílá jí Hela a rodina Přikrylova.

0: Beskyde, Beskyde v Českém rozhlase Olomouc a paní Marta z Olomouce je na telefonu. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych měla prosbu. 19. září slaví jmeniny paní Zita Bémová z Jevíčka. Prosím vás pěkně. Takže jí přeji a hodně zdraví a všechno nejlepší a hlavně hodně štěstí v životě a žádné problémy. Moc krát vám děkuji.
0: Zdravíme.
1: Přeji vám pěkný den a děkuji moc krát. Naschledanou.
0: Ano,
1: pěkný den.
0: V sobotu budou Zity, takže jim jsme už poslali dopředu jednu písničku. Pro pana Vrátíka do Štemberka pro pohodový večer přeje Maruška, Janě a Standovi Sedláčkovým do Křemačova. Zdraví Lída. Jmeniny má také paní Liduška Uchytilová z Jeseníku. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje kamarádka z Rapotína. A naší Lidušce Loníčkové do Olomouce přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky. Přeji ti to, maminko Leona, s celou rodinou.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.
3: Já si přádem na bezmila, pořád stejná přísa.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A zdravíme po telefonu naši oslavenkyni, paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
4: Dobrý podvečer, pane Tomášku. Já vás srdečně zdravím i všechny pracovníky, posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla popřát svému milému vnoučkovi Matyáškovi Mádrovi, znám ještě nahané k jeho dnešním 15. narozeninám. Milý Matyášku, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody. Dále jeho mamince Lidunce a dalším Liduškám přeji též všechno nejlepší k dnešnímu svátku, zdraví, štěstí, lásky. A je to Liduška Vinařská z Písečné, Liduška z Raclavic, Liduška Vařechová ze Senice Nahané, Liduška Siglová a Liduška Gotvaldová. A prostě všem Liduškám, které mají dnes svátek, přeji jen to nejlepší. Vám, pane Tomášku, moc děkuji, jste velmi laskav. Naslyšenou.
1: Naslyšenou věnování posíláme do Zábřeha Olince Pravcové, Marcelce Grigerové a Oliverovi posílá Liduška. K svátku hodně zdraví a lásky přejeme paní Lidušce Uchytilové. Přeje to její charitní sestřička Soňa Richtrová a paní Lídě Loničkové, která teď volala. Štěstí a zdraví a pohodu přeje posluchačka Marie.

0: ještě jedna oslavenkyně ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, paní Ludmila z Doubravice. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, vám taky přeji, pane Tomášku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a dnes bych chtěla poslat hudební dárek k svátku Liduškám a zrovna jsou u Gottwaldů v Doubravici, tak paní Lidušce Gottwaldové z Doubravice, její dceři Lidušce Tiché z Palonína a vnučce Lidušce malé první, je to školačka v první třídě, tak jí posílám písničku. Přeji hodně štěstí a hodně kamarádů ve škole a ať se jí daří a samé jedničky. A taky ještě jejich dceři Marušce, rozené Gottwaldové, Pazderové z Mohelnice k sobotnímu svátku. No a taky paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku, paní Lidušce Loničkové z Olomouce, jo a ještě paní Lidušce Jarolímové z Doubravice, sousedce od Gottwaldů, a paní Lidušce Kubíkové ze Střeně. A kdyby byla maminka moje na světě, tak taky písničku jako vzpomínku, taky paní Ludmile Svačinové z Moravčan. Všem přeji pevné zdraví, všechno nejlepší, hlavně štěstí, lásky a ať se jim daří v životě a všem Ludmilám, Liduškám posílám písničku. A já děkuju ještě i za přání k narozeninám všem, kteří mě přáli a svátku. Děkuju moc, pane Tomášku, mějte se pěkně a někdy naslyšenou.
0: Slyšenou a potěší písnička všechny Ludmily.

0: Ještě jedno telefonické věnování zvládneme. Zdravíme pana Radka Dobřevence. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, takže hosti na závěr, já bych chtěl ještě popřát babince Ludmile Urbanové do Šumvaldu, má svátek, tak hodně zdravíčka štěstí a přijdu to taky všem Ludmilám, takže takhle.
0: Děkujeme, zdravíme Dobřevence, posíláme pěknou písničku v podání Moravské veselky a i zítra touto dobou budeme hrát dechovou a lidovou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Lipníku nad Bečvou skončily opravy kulturního sálu Domeček. Olomoucké výstaviště chystá podzimní flóru letos na téma Dary naší země. České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy utkání proti Slovinsku. Zítra čekáme oblačno až polojasno, maximálně 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kulturní sál Domeček v Lipníku nad Bečvou opět slouží veřejnosti. Uzavřený byl zhruba půl roku kvůli opravám. Dělníci při nich vyměnili podlahu a vytápění, opravili střechu a prostory vybavili novým nábytkem. Investici za zhruba 5 milionů korun zaplatilo město. Ředitelka Lipenské knihovny Pavlína Papežová má už stanovený program v Domečku do konce roku.
2: Zahájíme výstavu, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. Jmenuje se Kameny pod mikroskopem. Bude zajímavá, bude částečně interaktivní. A potom v říjnu začíná týden knihoven, podzimní besedy. Máme v plánu další sousedské posezení a pak už vánoční výstava.
0: Krajský úřad Pardubicích musí znovu projednat výstavbu tří nových domů na Dolní Moravě. Dnes o tom rozhodl Pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale obávají, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, což ale územní plán nepovoluje. Podle nezávislého místostarosty Josefa Tekvy jsou domy téměř dostavěné.
3: Naším cílem je, aby pokud se bude realizovat nějaká stavba, tak aby byla v souladu s těmi zákonnými normami, s územním plánem a se vším ostatním. A tady, jak se znal soud, probíhalo zjevné obcházení těch pravidel a obec si to nenechala líbit.
0: Hraní Přerova rozšířilo tento týden síť sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. Terénní pečovatelskou službu nově nabízí nejen lidem z města a jeho místních částí, ale také obyvatelům 28 obcí v regionu. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Pečovatelská služba bude dostupná každý den od 7 ráno do 10 večer a klientům zajistí například pomoc osobní hygienou, oblékáním, pohybem po bytě či vstáváním z lůžka. Pracovníci pomáhají také s přípravou a podáním stravy, doprovodem k lékaři nebo na úřady, zajišťují dovoz obědu, nákupy či běžný úklid domácnosti.
0: Dary naší země, tak se nazývá hlavní expozice letošní podzimní flóry Olomouc. Uskuteční se od 8. do 11. října. Návštěvníkům nabídne letošní úrodu ovoce a zeleniny a také okrasné dřeviny. Součástí podzimní flóry je i gastronomický festival Olima nebo včelařská výstava. Sport. Hokejista Olomouce v prvním kole extraligy hostí pražskou Spartu. Hanácký tým je v utkání střelecky aktivnější, přesto po první třetině prohrává 0-2. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zataženo a déšť, během dne oblačno až polojasno a ujídněle přeháníky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane mírený severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku v obci Hradec Nová Ves havarovala čtyřkolka, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes nakoukneme přes okraj milénia do roku 1994. V jehož úvodu skupina ZZ Top vydala své 11. studiové album Antenna. Zapomenuty byly osmdesátky, které svým syntetickým zvukem sice dostali kapelu do centra dění, ale fanoušci tria přece jen očekávali kytarovější zvuk. Přístup k firmě RCA znamenal do jisté míry nový začátek. Už otvírák desky a pilotní single Pincushion naznačil mnohé a kritika jásala. Hudba ZZ Top najednou přestala znít kolovrátkově, byla mnohem barevnější. Potvrzuje to i druhý single Breakaway.

Breakaway, tuhle písničku z milionového alba Antina skupiny ZZ Top z roku 1994 jsem měl vždycky hodně rád. Billy Gibbons doslova kouzlí s kytarou a nálada je úžasná. Zasloužený druhý single s velmi dobrými výsledky v hitparádách. Kapela se zjevně snažila ukázat, že ten balík za novou nahrávací smlouvu neinkasovala zbytečně. A Gibbons jakoby chtěl přesvědčit malověrné, že jako kytarista je skutečná extra třída a že toho přehlížení už bylo dost. U následující skladby Deal Going Down jsem u prvních taktů na pochybách, jestli Edge z U2 byl inspirací nebo inspirován. Asi to je jedno. Užijte si to.

Deal Going Down uzavírala americké vydání alba Entina skupiny ZZ Top, které si dnes hrajeme v legendách Českého rozhlasu Olomouc. V Evropě a Japonsku jsme měli štěstí ještě na bonusovou Everything, ale zcela v duchu názvu nemůžeme si v našem pořadu pouštět všechno. Co ale nemůžeme vynechat, je nejbluesovější skladba, kterou na ní najdete. Cover Your Rig.

Cabrio Rick, píseň nejen pro řidiče kamionů, jakoby naznačovala touhu skupiny vracet se častěji k bluesovým kořenům, ze kterých na přelomu 60. a 70. let vyrůstala. Rok 1994 byl ve znamení ústupu vinylů a CDčka velela natočit minimálně hodinový materiál, což desce lehce uškodilo. Prodávala se výborně, ale zúžit ten tucet skladeb o 2 až 3 kousky by nebylo na škodu. I tak se ale Entina z roku 1994 právě řadí mezi nejlepší alba diskografie ZZ Top. My se s ní dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme 3. singlem, písničkou PCH.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamenají svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, který mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínů, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru svého
0: divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesním jméně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Něnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To bylo.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nech mě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto, tohleto, tohleto, tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce

0: záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti bude Vladková taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jen se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže byste byla milá teď.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by stoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako veskrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dabing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle...
1: No jo, no.
0: Řeknu, je to zkrátka realita, vy to říká tak smutně. Tak
1: no, no, no, no, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zavzpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá, ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená, vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma, no, prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiným věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez zeba.
0: Vzpomínky na vrchní prchní.
1: to,
0: na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckým
1: bardů. No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl, a já jsem úplně, mě spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádor a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No tak to no, tak ne, to ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne, po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý za období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tady během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Mi pořád,
0: ale...
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika těch letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, já jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: A?
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Alex,
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za dva roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority. Tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebylo k scénání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl, bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám pár vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámenej, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, zkonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Nejdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitela.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho tela. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budú spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici.
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by sa chceli vrátiť na silnici alebo do mesta. Jinak ta mestská cyklistika vám v priebehu dňa, jak sa dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplne iný pohľad na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
11: Treba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s kĺbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlouka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí byť náležite dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak ste povedali, ale je to, lebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a ja vám dám do ruky dve vzorky a môžete si vyskúšať, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela těžké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro necítim.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také, kolo značky Favorit jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. Eska. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Tripol Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Tripol ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Tripol. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned dvě a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Tripol a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklov, nadvězovali jsme na tradici starších Favoritů, které povedzme vidíme. Aj tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý Favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnu historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorit

0: vést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou dvacítku. A zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Freiwillig, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál druhý ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
1: Byl to můj druhý start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát. Takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už první etapou, ve které jsem se umístil na druhém místě. No a potom ve třetí etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzlí, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly, byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
0: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na ně měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk-drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, ono to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla dvěhodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovém stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slávie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mě ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednou Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč, Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace. Ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí, hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. No, přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček, študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpočet,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově

0: Stara pana, stara, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snadže kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by si věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se. Stal se zlým a když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mniších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na pódium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává uplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, támhle třetí, támhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.

Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokinářem někde ve čtvrti, kde je převaha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokinářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokinářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokináře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokinářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Greisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Greisler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokinář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokinářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokinář. Snad proto, že pražský hokinář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokináři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokinářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokinářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa, a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny,
štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na štěláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený génius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka, letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer, všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka, bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost, takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrá. Všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: Ležící, jasně, ležící spící. Jo, a takový věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to, pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti.
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou,
1: jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi Po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet, jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba v štros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srandovní, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
0: Mít kontrolu, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, a slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo
1: vinárna. Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, tak to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma cidnicama, nebo to. Já už jsem to taky četl, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jste se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal Noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o Vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě tak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Ne, to se nemusíte. Já nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Ha, to je z... Jo. Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky, pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je... jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A ne, vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám, ale teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám čišníka, dělám výčepáka tady v hospůdce a můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Cimrmanova z života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavíme v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází. A přesně vystává další hláška z další Cimrmanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek, já omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
1: Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. Vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
0: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad. A tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili, i jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat, byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince poprsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za tenhle ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prostorem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Cimrman vlastně nás provází celým životem ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, kteří to všechny baví a bavilo a víme, odkud ta hláška je a tam kolikrát nemusí se říkat ani celá, ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky a každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
1: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
0: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na noc, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
1: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
0: Pozdravujte všechny dobré pocestné, mějte se krásně.
1: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann.

0: téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Cimrman, genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 a nebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Fenomén Cimrman. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před toho. Před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No, tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu, ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher. Ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No, používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu. No.
1: Já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete? Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který... Milon Čepelka. Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Já hlavně, že byl úžasně sestřelej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začalo.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No, tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkář.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: Ano, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. Načten spěch.
1: Ale jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné leta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No, Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma Fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi jsem chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě a tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra. A v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on asi o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda.
0: Je to škoda.
1: Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 183, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme dopředku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla 4. fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z časopisu, z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana. Takže, no a nejradši mám dobytí severního pólu. Dunasever
0: a Dunajich. No jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projdou, projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, když jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže ještě prosím vás, jenom posledně, ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No, něco takového to, myslím, bylo. Ano.
1: No, tam tak klasická ta obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cimrmana. No, byl tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Cimrman. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Cimrmana, ale obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhý Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte.
1: Pan Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Cimrman?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle. Takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela. No ale museli to udělat, aby zakrádili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Cimrmanů?
1: U Cimrmanů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Cimrman dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat číslo. Pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna na názvu Rokycanech v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak to se tu na sebe Dunajich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co normálně. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jo. Jedno z půvabných míst je rozhledná nedaleko Kořenova Vizenka, kde má vlastně po tu rozhlednou i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho vynálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždily všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... mám mlčí postavu, takže jsem toho ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, to představení viděl, takže tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel okolně, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát, byť jen jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no, řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni?
1: Ale to milují.
0: Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale jenom ten humor, jo, Smoljaka a Svěráka, je tak jasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící i nežijící prostě fenomény Česká. To je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Ano, používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru, jak tam věší z těch uhlíků z CPC.
0: Teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam umístí pípače z těch úplně třeba kouká do pípače a umístí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano. To je opravdu, jako, je to prostě humor, na všechny humory, to je
0: prostě. V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Myslím, žádný
0: ale vním to. Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo? Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti, jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhleto, Cimrman tohleto. Já říkám, krucinál, co tohle to je? Když jsem nikdy, teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Mm-hmm. A teďko já říkám, no co to je, krucinál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: jo, ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teď ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak jako neřekli, to bral vždycky, jako jo. No ale to jsme byli až na severní pól a ještě další, to jsem jako potom už taky viděla. A hromadě jsem to slyšela v tom rádiu, jo. Ale jenom jsem nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne, no. Takhle bych
1: tak
0: to viděl.
1: Tak my jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, takže takhle, no.
0: To chápu.
1: No,
0: paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle
1: viděla.
0: Na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, mm-hmm. ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď...

0: se ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou pamatovat.
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte se pěkně.
1: Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako. No,
0: no a to stojí za to. To stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takový ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše... Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince. A když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce, spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanvaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: mě. Pošta Hoštejn, kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě, už vím. To už vím, tam
1: hurá.
0: Se chytám. Hurá.
1: Soňo, hurá,
0: už u vás hostovali herci, no,
1: jezdí,
0: členové souboru divadla Járy Cimrman. Jo?
1: A byla samozřejmě, jste... jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Cimrmana Zábřeh. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Cimrmani vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Cimrman už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Cimrmana. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarohlídi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Cimrmana. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o ve stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Cimrman vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Cimrman žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No,
1: tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Cimrmana ze Zábřeha, jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přecházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano, my chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což ano, bude bohužel za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju, naschle.
0: Fenomén Cimrman a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teďko je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jih, takže do bytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční, jsou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaní.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který je teďko prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no. Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali.
0: Ano.
1: Velice blízko.
0: Uh-huh.
1: A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděžce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se,
0: Pustili vás, takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ze všech jako divadlech, který jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se mě strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky
0: někdy naslyšenou.
1: Jo, jo. Mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce, o fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká a zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitančik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrovím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam, mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Pod večer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydí.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
8: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
8: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je, co pak to je, k modříčku.
8: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
8: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
8: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
8: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
8: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
8: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
8: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
8: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
8: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
8: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? To je toho?
8: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
8: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela.
4: Ne, tatínku!
8: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k modřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
8: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
8: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
8: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
8: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
5: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku, jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
8: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: No to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší, ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, Kmotříček a Kmotříčka. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a Kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke Kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, vonavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, Kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.

0: Jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli? Že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří? Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dát dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho

To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp, než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet a škrábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet.

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Haha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: To je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a heleďte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde.
10: Jo.
9: Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrnkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: A už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
4: a nečíhá.

0: Ananás.
1: Kdybyste nám, paní Zahrado, mohla říct, jestli...
2: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
3: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
0: A jak se loví tygr?
3: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
0: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
0: Jak zmocníme?
4: Prostě ho lapnem.
1: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
3: A musel do nemocnice, to by bylo.
0: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
3: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
5: Teď paní Zahrada vrzne brankou.
2: Vrzu.
5: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
5: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
1: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Davice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtů a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lahala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi z Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak jí cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého protmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky kolucha, zrovna když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragón, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.